0: Pojďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi i letos mají zájem o letní dovolenou. Trvající válka na Blízkém východě nás od nákupu zájezdů podle cestovních kanceláří moc neodradila. Při výběru letošní destinace ale jsme opatrnější a mnohem více zajímáme o bezpečnost a cenu. Doba letních pobytů se zkracuje, nejčastěji budeme vyrážet na týden. Hantavirus má ve Španělsku další potvrzený případ. Zdravotníci ho oznámili u muže v Madridu, který byl umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi. Jedná se o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci lodi izolovány. Včerejší prohra proti Norsku byla zasloužená, byli jsme jednoznačně horším týmem. To jsou slova kouče Rulíka po teprve druhé prohře s tímto severským soupeřem v historii. V dnešním duelu proti Kanadě už tak o první místo v tabulce hrát nebudeme, naopak můžeme skončit i na čtvrté příčce. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Loni bylo nejvíce turistů na Pardubicku. Z turistických oblastí v kraji minulý rok zaznamenalo největší počet hostů Pardubicko, které zahrnuje krajské město Bohdaněcko, region Kunětické hory, Holicko a v západní části také Kladruby nad Labem s okolím. Přijelo do ní 138 000 a 885 návštěvníků. To je téměř čtvrtina loňské návštěvnosti kraje. A teď už jdeme na počasí. Dnes očekáváme na východě Čech převážně polojasno nebo jasno, odpoledne a večer méně oblačnosti. Nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
5: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Přesně tak, krásné ráno, jsme tu opět s vámi, Jasmin, David a já. Ahoj.
2: Ahoj, hezký úterý.
1: Ahoj, hezký úterý, venku je parádně, co?
2: Venku je parádně, včera bylo taky parádně, takže já se poprvé spálila za tento rok.
1: A já jsem si říkal, co to
2: jsem
1: máš
2: takový ráček trošičku.
1: Takový trochu rák, co David? No. David není spálený.
3: Jasně, Michalu.

0: Michal Šulte, Riheb 605 a Hit Radio, krásné ránko. Jaký máte ráno?
1: Jako po včerejšku trošku smutné, co se týká třeba hokeje.
0: To je pravda. A Jasmin koukala. David koukal.
2: Jsme byli s kamarádama venku na zahrádce a sledovali jsme to. Takže atmosféra příjemná, výsledek ne tak úplně.
0: Taky jsem koukal. Já si myslím, že naši hokejisti by si zasloužili nějaké hromadné povzbuzení od celé naší republiky. A to můžeme zprostředkovat právě díky rádiu. Tak co kdybyste nám do minuty šampionů, která začíná za malou chvíli, napsali nějaký vzkaz našemu hokejovému týmu a třeba se to k ním i dostane?
1: Tudíž po vás chceme zase tři věci, jo. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli to zvládnete, tak nějaký opravdu povzbudivý vzkaz pro ty naše kluky.
0: Prosím vás, chápeme, že po včerejšku jste plní emocí, ale opravdu, jak říká Jasmin, chceme povzbudivý vzkaz pro naše hokejisty. Tak číslo znáte, 777-937-777. Hnedka po Pink se do toho pustíme. Please don't leave me. 6.06, hezké ráno.

0: Tohle je Pink na Hit Radio, 6 hodin 10 minut, začíná minuta šampionů a chtěli jsme po vás, jestli byste něco vzkázali našim hokejistům, našemu týmu, tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: David Žacler, tak včera se hokej nepoved, tak hoši dneska zabojujte a zkuste vyhrát, ode dna se vždycky odrazíte.
0: Martin Brno, držíme palce, jste borci.
1: Tom Liberec, nevadí.
0: Tereza Plzeň, nezdávejte to, fandíme vám.
1: Lukáš Ostrava, ukažte sílu týmu.
0: Verča Liberec, věříme vám až do konce.
1: Eliška České Budějovice, jste naši hrdinové.
0: David Olomouc, hlavy nahoře, jedeme dál.
1: Andrá České Budějovice, hrajte jako s Pastrňákem, hrajte za Česko.
0: Tomáš Brno, bratrsky si rozdělíme Finou a Švajcarou o vyraďovačkách.
1: Lucka Praha, kluci, den blbec jste si již vybrali, tak hrnaně jsme při vás a držíme vše, co máme, nezavřené.
0: Ahoj, Anička z Brodu, hlavně žádný nervy, puky malej, brána velká, národ už dneska drží palce, nervy, pivo. Tak do nich, přesně tak, a ještě tady máme jednu hlasovku, pojďme na to.
2: Ahoj šampioni, tady Romča z Ostravy, fičím zrovna do práce, vysadila jsem se v družině. A co vzkazat našim hokejistům? Beru to tak, že ten tým je nově složený, takže kluci, jste skvělí, snažíte se, musí si to sednout, nebojte, my vám fandíme, máme vás rádi, i když to nedopadne a budete jenom a jenom lepší. Ahoj, Romča.
0: Děkujeme za hlasovku, Romčo, a děkujeme za zprávy, za podporující zprávy od vás směrem k našim hokejistům. My jim to předáme a oni se budou snažit určitě. Tak, a co předáme vám teď? David Guetta, Terry Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, další parádní muzika pro vás. Tak hezké úterní ráno, chvíli před 6:45.

0: minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio a snídeně šampionů. Krásné ráno. No, vy jste srdcaři. Pořád od vás chodí zprávy, co byste vzkázali našemu nároďáku, třeba Jirka píše... Padáme proto, abychom se mohli znovu zvednout, hlavy nahoru, ukažte celému národu, že hokej je vaše srdce, stojíme při vás, ať se vyhrává nebo prohrává.
1: To je hezký.
0: To je fantastický, to je fantastický. No tak, dneska bychom mohli něco předvést a hlavně super věc, nemusíte dneska spěchat domů z práce, protože hrajeme s Kanadou až ve 20:20. Mm-hmm. Co jsem teda ale koukal, tak podle kurzu sázkařů našim moc nevěříme teda.
1: Tak Kanada je Kanada, no,
2: ještě
1: ale to dáme.
2: Připomínám, že není opravdu nad čím plesat, protože máme jistý postup ze skupiny a stejně jako na každém šampionátu, to vlastně potom je o tom jednom čtvrtfinálovém zápase, jestli budeme bojovat o medaile nebo ne. Takže pořád máme o co hrát.
0: No určitě. No, tak budeme fandit všichni dohromady, můžeme se takhle dohodnout, že jo? A jestli dneska prohrajeme, tak to není chyba hráčů, ale Standy z Brna, který prostě fandil málo.

0: Rádio. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
3: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
4: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
3: a poctivé pivo z místních pivovarů.
4: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na východě, pozor na uzavírku. V Náchodě v Cvrčkově ulici mezi křižovatkami ulic Lípová a Zahradní probíhají stavební práce a silnice je uzavřena.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: Je přesně půl sedmé, ladíte úterní hit rádio, tohle je snídaně šampionů. David pro nás má nachystaný ranní update.
1: Ranní update.
2: Jednou provždy odvážet přírodní artefakty z dovolené by se nemělo. Celníci na Sardínii našli u francouzské turistky 40 kg písku, mušlí a oblázků, které si chtěla odvést domů. Důchodkyni teď hrozí pokuta až 70 000 korun. Za návštěvu Benátek nejspíš budeme i nadále platit. Podle částečných výsledků komunálních voleb zvítězil kandidát na starostu Simone Venturini, který chce poplatek pro turisty udržet. Jednodenní návštěvníci zaplatí minimálně 5 euro. Vrcholní politici v Bolívii si nechají snížit platy, a to v důsledku rozsáhlých protivládních protestů z poslední.

0: Pro představu, bolivijský prezident má měsíční plat zhruba 75 tisíc korun. Kvůli změnám přijde o polovinu.
1: Je strašně málo, ne, na prezidenta?
2: Je
0: to dost málo na prezidenta. Schválně jsem si tady vyjel seznam. Nejvýdělečnější prezident Spojených států, 730 tisíc korun měsíčně.
1: 730 tisíc, ale já vlastně, než o tom přemýšlím, já se nedivím tak nízkým platům politiků v Bolívii. Aha. Tam se bere výplata v naturálích.

0: Sam Smith, 6:38, ladíte úterní Hit Radio, krásné ránko všem.
1: Nedávno byl boom kolem roku 2016 a teďka frčí nostalgie z roku 2018. Ne nějaký trendy nebo tak něco, ale lidi normálně sdílejí staré fotky z nákupů a oplakávají ceny, jo? Někdo tam vytáhl třeba fotku ze supermarketu a teďka tam měl plný košík za 5 kilo, což se dneska jako nestane, že jo?
0: No to se určitě nestane, to si koupíš 2 mlíka, vejce a to je všechno.
1: A to je všechno.
0: A to je všechno. To je všechno. Ale to mi připomíná vlastně, tohle probudí Davida, jo? Ty jsi nedávno to říkal, Davide, že tvoje oblíbená činnost je chození ve Street View v Google mapách, je tak?
2: Je to tak.
0: A mě jsi mi připomněl, já to totiž dělám taky, a když jedu někam, kde to neznám, a občas se mi stane, že tam vidím benzínku, jo, totem, a na tom ceny třeba 26 korun za litr benzínu, tak si říkám, jo, tak tenkrát jsme nadávali, že platíme hodně, to jsme ještě nevěděli, že se začnou všichni mydlit a že budeme platit pade, jako jo.
2: Já bych ještě dodal k tomu, co říkala Jasmin, ono to samozřejmě také na první dobrou vypadá, jak všechno to bylo levný a teď je to drahý, jo. Ale když si vezmeš třeba průměrnou mzdu, tak ta v roce 2018 byla 31 885, zatímco letos, respektive loni 2025, 52 283, jo. Takže rozdíl v průměrné mzdě 20 000 korun.
1: Samozřejmě víme o tom, že tehdy byly jiné peníze, takže vlastně to bylo na stejno, ale stejně, když teďka vidíme ty starý ceny, tak je chcem.
0: Říká účetní David. Inflace byla kolik procent v tom roce?
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
5: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
6: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor. dřív, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
14: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
15: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
16: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech nám hlásíte překážku v provozu na trase Česká Třebová Svitavy za Třebovicemi. Bude probíhat údržba vozovky.
17: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
18: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Hepburn Under na Hit Radio. 6:48 a vy víte, co vás čeká. Právě teď je čas volat 800 937 937 v případě, že chcete vyhrát dovolenou
1: od Invia za 40 000 korun.
0: Tak čekáme na vás. Už to tady zvoní, tak jednomu to zvedneme. Pravidla vysvětlíme, pokud jste to ještě nechytli, ale myslím si, podle toho, jak tady ten telefon zvoní, tak víte moc dobře, o co jde. Tak volejte, teď Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Pouze hvězdy. Jak zpívá Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hitrádiu 652. A hvězdy ví, kde je to správné sedadlo. To správné sedadlo, které vám může vyhrát dovolenou za 40 tisíc korun.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Každý všední den tady od pondělí do pátku v 6.50 a v 8.50 zkoušíte vyhrát zájezd od společnosti Invia za 40 tisíc korun. Pakliže se netrefíte na správnou sedačku v našem letadle, můžete vyhrát dílčí výhru, což je buď koncert Marka Ztraceného, dva lístky na Leteňskou pláň, nebo hra Člověče nezlob se, anebo vůbec nic.
0: Nebo vůbec nic. Ajajaj. No tak dostáváme ve vysílání. Dobré ránko.
3: Dobré ráno, tady Radka.
0: Ahoj. Radko, jaké máš úterní ráno, co?
3: Skvěle, řekla bych, že ještě když jsem se takhle krásně dovolala, tak úplně zpestření nádherný.
0: No tak my ti budeme moc držet palce.
2: Připomínáme, že máš, máme tady 6 řad vždycky a 6...
0: Prostě sedačky A až F.
2: Ano, A až F, 1 až 6, jo?
3: Ano.
2: Tak jo, a můžeš typovat správný sedadlo.
3: Tak zkusím 2B.
0: 2B. Jasmin, jak vypadá sedačka 2B?
2: Ráďo, sedačka 2B vypadá prázdně.
3: Nevadí.
2: Ale jakože úplně prázdně, no.
3: Aha, Radko, nevadí.
0: Nevyšlo to, dneska to nevyšlo, nicméně hra pokračuje dál, ten zájezd od Invie v hodnotě 40 tisíc korun tady stále je, tak budeme rádi, když to zkusíš třeba za 2 hodinky v 8.50.
3: Určitě.
0: Dobře, dobře, tak zatím hezké ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Přišel tady dotaz, a kam to jako je? Od Petra. Tak ta rovča je dle vlastního výběru, prosím pěkně,
2: ano,
0: taky
2: prostě
0: důležité dodat.
2: Dostanete 40 táců a jeďte si kam
0: jeďte
2: chcete,
0: si kam chcete, Sinví, přesně tak.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě.

0: spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: více na aquapalas.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za nemovitosti v Česku platíme ještě víc. Jejich ceny pokračují v dramatickém růstu i během druhého čtvrtletí letošního roku. Byty připsaly v meziročním srovnání průměrně 12,5%, domy potom zhruba 9%. Za růstem cen stojí podle ekonomů nedostatečná nabídka nemovitostí na trhu v kombinaci se stále silnou poptávkou. Evropské země bedlivě sledují vývoj eboly v Africe. Zdravotníci v Ugandě zaznamenali další 2 případy této zákeřné nemoci. Nově nakažení jsou tamní zdravotníci ze soukromého zařízení v hlavním městě Kampala. Epidemie eboly vypukla v polovině května v sousedním Kongu, kde počet podezřelých případů přesáhl 900. Tomáš Souček je ze sestupu fotbalového West Hamu zdrcený. Český reprezentant, který hájí barvy londýnského klubu od roku 2020, naznačil, že by mohl zůstat. Už dříve se přitom na českém internetu šířily zprávy o jeho možném návratu do Slávie. S West Hamem má smlouvu ještě rok. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Letní sezóna v Pardubickém kraji postupně začíná. Část koupališť a kempů má od května otevřeno. Jinde stále dokončují přípravy, které obvykle trvají několik týdnů. Ceny se ve většině zařízení zvyšují jen mírně nebo vůbec. Jen dodám, že autokemp Šlechtův Palouk už v tuto chvíli prochází drobnými opravami. Pracovníci sekají trávu nebo natírají vybavení. A teď už jdeme na počasí, dnes nás bude čekat na východě Čech polojasná nebo jasná obloha, odpoledne a večer méně oblačnosti. Nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
7: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
8: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásný úterý.
10: Ahoj, ahoj, ahoj. Snídaní šampionů. No, nebylo to jako když to děláš ty, Jasmin, aspoň jsem se o to pokusil.
11: Když dva dělají to tež,
10: není to tež, víme. Tak přejeme fantastické ráno vám všem, kdo nás sladíte, ať nás posloucháte kdykoliv, v autě, v práci, doma, nebo na cestě domů z práce, vy šťastnější. Tak dobrou noc. Minely, rampam.

0: 7 hodin, 5 minut k tomu, hity a vy u Hitrádia, dobré ránko. Já jsem se chtěl původně bavit úplně o něčem jiném, ale musíme dát přednost naší posluchačce Dominice z Ostravy. Ta nám napsala svůj příběh, o který se evidentně chce podělit se všemi posluchači, kteří teď poslouchají. Zdravím do rádia, byla jsem na toaletě, manžel hlídal 3letého klučinu a nevšiml si, že si hraje se vteřinovým lepidlem. Oh. Pak si toho všimnul a zaječel, kluk se lekl a vylil ho na sebe. Okamžitě slepený nožičky a další věci na těle. No, něco vygooglili, zachránili ho, nemuseli doktorovi, ale vyděšení byli oba dva. Tak by mě zajímalo, co nejšílenějšího si udělali vaše děti. Krásně, děkujeme Dominice z Ostravy teda mimochodem, krásně nám nahrála, co teda nejšílenějšího jste si vlastně i vy udělali jako děti, by se to dalo přebrat.
1: Já mám historku. Já si pamatuju, že jsem byla ve školce a měli jsme mít další den karneval. A já jsem měla jít za princeznu, jo. Takže jsem měla krásný dlouhý blondětý vlásky, růžový šatičky a máma se den předtím rozhodla, že mě ostříhá, zavolala na to nějakou svoji kámošku a já jsem tak moc nechtěla, aby mě ostříhala, strašně jsem plakala, až jsem si sama vzala nůžky a utekla jsem někam k zrcadlu a že to udělám sama, jo. No, tak to dopadlo tak, že nějakou část vlasů jsem si střihla přesně pod ucho, pak jsem si udělala ofinu, jinde vzadu jsem to měla úplně jakože ještě nad ušima střihlý, někde jsem to měla zase dlouhý, takže samozřejmě potom, když mě máma zděšená viděla, tak mi to musela vzít tam, kde to bylo nejkratší, takže já další den přišla do školy, do školky na ten karneval, jak kluk, měla jsem to opravdu ještě nad ušima střižený, jakože hrozný to bylo a měla jsem z toho leta takový trauma, že teďka si na vlasy prakticky nesáhnu.
0: Takže princezna se vším všude, to opravdu, co David?
2: Já jsem vlastně popsala můj účes, když jsem vzal své vlasy do vlastních rukou. Ne, já jsem nešel na žádný karneval a říkal jsem si, už mám tu ofinu nějakou dlouhou, zkusím si ji zkrátit a dopadlo to přesně, jak popisoval Jasmin.
0: Já teda, jestli můžu, já jsem si takhle oholil obočí omylem, jo. Ale to jsem nebyl dítě, to
1: omylem.
0: Jsem stalo,
1: no, jo, omylem, to jsem nebyl dítě, tak to je skvělý.
0: Takže pojďte nám napsat, pojďte nám dát vědět, vy, kdo jste u rádia, co si udělalo vaše dítě, eventuálně, když zaspomínáte stejně jako tady Jasmina David, tak co jste si udělali vy jako dítě?
1: Poprosíme vtipný a ne nechutný věci, děkujeme.
0: Jak to, počkej. Hlasovka na 777937777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte klasicky přes zprávu. Teď k vám letí další hity, Ray Dalton, Blood Runner na Hit Radio v 707.

0: Imagine Dragons. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7 hodin 13 minut na Hit Rádiu. Měli jsme tady příběh od posluchačky Dominiky z Ostravy. Připomeneme, co si udělal její malý klučina. Tříletý klučina na sebe vylil vteřinové lepidlo. Tak jsme se dostali k tomu historkám Jasmin, historkám Davida a chtěli jsme vaše historky, co si udělalo vaše dítě, případně co jste si vy udělali, jako když jste byli malí.
1: Třeba Zuzka píše, dobré ráno, moje dvouletá dcera si kdysi lakem na nehty namalovala obočí. U odstraňování jsme brečeli obě dvě.
0: Taky píše Jana. Ahoj, jako dítě jsem měla velkou mrkací panenku a ta měla veliké řasy, takže mě nenapadlo nic jiného, než že jsem si je ostříhala, aby mi narostly taky tak dlouhé.
1: Řasy.
0: Doroste to? No asi doroste, ne?
1: No tak asi za dlouho, jako to nefunguje jak vlasy.
0: Můžeme to zkusit.
1: Takhle moc. Lůca, dobré ráno, mně se jednou podařilo zapíchnout si do stehna napichovák na kuře. S babičkou to málem švihlo, když viděla, jak se mi to houpe v noze. Ještě dnes nechápu, jak se mi to vlastně povedlo, no tak to je hustý.
0: A vytáhla to pak.
1: No, to je dobrý.
0: Taky píše Peťa, dobré ránko, to já, když jsem byla malá, tak jsem vzala mamce žiletku, že se oholím jako ona. No. Nohy lehce pořezané, ruce taky. A nejhorší bylo, že jsem si tou žiletkou chtěla upravit i obočí. To samozřejmě nedopadlo vůbec dobře. Myslela jsem, že mamku tehdy trefí. Byla jsem ve druhé třídě základní školy, snažila se mě vzít ke kosmetičce, aby mi to nějak upravila, ale ono nebylo skoro co.
1: To je velký téma, ty žiletky, to jsem jako dítě dělala taky a to nikdy nedopadá dobře a myslím si, že by to maminky měly prostě někam fakt schovávat.
0: Pojďme na hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj, já když jsem byla malá, tak mi maminka nechává dlouhý vlasy, protože je prostě princezna a moje zlatíčko. A jednou jsem přišla domů nedostříhaná a ona jenom zpráskla ruce a řekla, moje vlasy! No, fakt jsem to byla smutná, protože jsem myslela, že mi to fakt sluší. Díky moc, mě jsem krásně, ahoj Veronika.
1: Že mi to fakt sluší.
0: Ještě tak tady poučená. Máme hlasovku třeba od Haničky.
3: Dobré ráno, do snídaní šampionů, tak já se přidám taky s jednou, troufnu si říct, docela vtipnou historkou. Já mám bráchu dvojče a když nám bylo asi 11, tak jsme byli sami doma a nějakým záhadným způsobem se bráchovi podařilo, když si slíkal nový džíny, tak si v poklopci přiskříp, jak bych to řekla, co nejslušnější, jak to bylo s tebou, mě baví svět, přiskříp jsem si bimbulu. No, a teď co s tím má dělat 11-letá ségra, že jo? Tak mě nenapadlo nic lepšího, než jít o patro výš k sousedům a požádat o pomoc, protože já jsem na to byla krátká. Nakonec se teda panu sousedovi podařilo bimbulu vyprostit. Ale myslím, že to byla velice nepříjemná a bolestivá zkušenost. Každopádně my na to do dneška s úsměvem vzpomínáme. Tak vám přeju krásný den a hlavně, ať se to nikomu z vás nestane.
1: My ženy si tenhle ten typ bolesti nedokážeme představit.
0: Nedokážete, no.
1: Ty sníš, jako že se ti to stalo.
0: Mě pobavilo termín vyprostit.
1: Vyprostit pimpulu.
0: To je pravda, no. Takhle, chlapi, vy víte, o čem mluvím. Stane se to. Třeba když se vracíme z party nebo tak, víme. Rihanna, Umbrella, 7 hodin, 17 minut, hezké ránko.

0: Tuhle věc rozhodně potřebovat nebudeme dneska ani následující dne. Umbrella, Rihanna, 7:20. Co budete potřebovat, ale za malou chvíli bude samozřejmě další parádní muzika. Miraj by vám mohli udělat o kousek lepší ráno, no a samozřejmě víme, že nás sledíte i na cestách za volantem. Tak jak to na silnicích vypadá, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme

0: nebo i na prospánek.cz. Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
1: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: Já už mám hlad!
3: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
4: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
5: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
6: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z východních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. V Pardubicích v ulici Marie Půjmanové je silnice uzavřena kvůli pokládce kabelu.
1: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Lady Fly. 7.31 na Hitrádiu, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Když Apple potká Ferrari, nejnovější model luxusních italských automobilů, navrhnul bývalý šéf designer společnosti Apple, který stojí za návrhy iPadů

0: iPhoneu. Nyní se podepsal pod první plně elektrické auto od Ferrari. Pražské platy a levné bydlení, horské rezorty se přetahují o kvalitní kuchaře. Stále více Čechů totiž necestuje do hor tak úplně za turistikou, ale spíš za odpočinkem a jedinečným zážitkem, třeba právě z gastronomie. Roboti by nás už brzy mohli opečovávat. Nejnovější model čínského stroje dokáže celou řadu povinností v domácnosti, vypere, uklidí a dokonce i uvaří.
1: To je ono, vidíš, že umíš dělat ty dobrý zprávy, když chceš, David.
2: No tak to už by se mi líbilo, já vždycky byla tak nějak proti tomu, přítel i zná nějaký lidi, co mají jako svý roboty a já vždycky, hele, moc se s nima nekamaraď, to nás za chvíli to, ale když by mi to uvařilo, Ježíš Maria.
1: Koupit se to na kde?

Rady.cz. Tak pokud byste chtěli zadáčo vyrazit, pište chci soutěžit na 777 937 777. Teď Edvard Maja, Sterola. Na Hit Radio, hezké ránko.

0: 7:36, tohle je Hit Radio a tohle...
1: Rychlá pětka.
0: Je rychlá pětka, celý tento týden hrajete o dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz.
2: I na tom letošním ročníku vystoupí jména jako Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš plus Leny, Rytmus a další a další. A na koncerty se můžete těšit v 8 krajích České republiky na samých krásných místech.
0: No a zadáčo možná vyrazí Zuzka, kterou máme ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Do Lunchcrow na Zuzko. Nejbližší zastávka Hradu.cz je na Kunětické hoře, pokud se nepletu, že?
3: Ano.
0: A už jsi někdy byla na Kuňce, na Hradech?
3: Byla jsem tam, ale ne na Hradech. Byla jsem tam jenom na festivalu.
0: Pod hradem. Dobře, no tak Zuzko, máme pro tebe 5 otázek a vyměníme je za 2 univerzální vstupenky. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje legendární britská rocková skupina, jejímž zpěvákem byl Freddie Mercury?
3: Queen.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaká planeta je známá jako rudá planeta?
3: Mars.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaká barva vznikne smícháním modré a žluté barvy?
3: Zelená.
2: Tak.
0: Přesně tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ježišmarja. Jak se jmenuje pohádka o dívce, které upadl střevíček?
3: Popelka.
0: Přesně tak. A poslední, pátá.
2: Kolik je 6×6?
3: 36.
0: Jo! Ty jsi neuvěřitelná, Zuzko, je to tvoje.
2: Ulovila jsi 2× univerzální vstupenku. Vezmeš s sebou koho?
3: Vezmu s sebou určitě svýho přítele.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No tak přítele pozdravuj. Už mu můžeš napsat SMSku, jestli nás teďka neposlouchá, že vyhráváte vstupenky a že jdete na Hrady.
2: A na koho byste se tam nejvíc tak těšili?
3: Ježiš, já mám ráda spoustu kapel.
0: To už je mimo soutěž, tato otázka.
3: Pořád jsi v éteru ještě.
2: Jsi pořád v éteru.
0: Ne, nejseš, v pohodě.
2: Hele, tak moc gratulujem, užij si to a snad bude mít i přítel radost.
0: Měj se krásně, Zuzko, ahoj.
3: Naschle, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Alex Warren a taky úterní Hit Radio, hezké ránko. Chodíte do fitka, chlapi? Chodíte tam se svojí dívkou, chlapi? Tak to nemusí být úplně dobrý nápad.
1: Jak to, já takhle chodila vždycky?
0: No, máme tady příběh z Ameriky.
2: S tím bývalým, jo?
0: Tam jedna slečna vzala žárlivost tak vážně, že po své domnělé sokyni hodila 11-kilový kotouč.
1: Domnělé sokyni nebo domnělé sokyni? To je rozdíl.
0: Ona si myslela, že její přítel jí provádí s jinou holkou přímo během tréninku v posilovně. Tak jí nenapadlo nic lepšího, než vzít 11-kilovou činku, 11-kilový kotouč a hodit ho po ní. Tak si říkám, on se vlastně říká, že sportem
1: k trvalé invaliditě,
0: no, tak tady by možná spíš ta holčina měla jako vyměnit permici do fitka asi za permici do blázny.
2: Teda. Nebo do výměny manželek.
1: to je dobrý matroš.
0: Takhle, jestli vymlátila tím kotoučem nějaký zuby, tak to sedí.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
11: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
10: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
11: Družstevní byty Chlumec.cz.
10: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
14: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
16: Cirk UF Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adrmits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFu a ve dvou Šapitoch v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
18: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na Náchodsku ve Velké Ledhuji na ulici na Sibiři probíhají práce na silnici.
19: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Probazén. www.proxim.cz.

0: 7.54, tohle jsou Coldplay, We Pray na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Je to doba AI a bylo jenom otázkou času, kdy to sáhne tak nějak jako do všeho. No a je to tady. AI se chystá změnit zásadně i školství a podle některých futurologů, který jako predikují blízkou budoucnost, je to něco vlastně jako věštkyně Jolanda, ale podložená faktama a vědou, tak podle nich prej klasický školy do 10 let zmizí a místo učitelů budou mít děti jenom individuální AI tutory. Že za 10 let nejspíš opravdu lidi nebudou chodit děti do klasických škol, což mi přijde postavený na hlavu, protože tam přece nechodí jenom kvůli vědomostem, ale taky se socializovat, najít si ty kamarády a tak.
0: Myslím, že Marie Terezie teďka rotuje v hrobě teda, pro ty informaci. Nicméně, tak jako děti by se měly ve škole učit, že jo, ale tak proč tam chodí? Proč tam jako fyzicky chodí? Tak hlavně kvůli tomu, aby se naučili od ostatních jako kouřit za tělocvičnou na školním výletě, aby si dali nějaký pivko. Tím nikoho nenabádáme, samozřejmě to je špatně, jo?
1: Samozřejmě, jako získáte tam i tyhle dovednosti, že jo? A máte tam pak první klábosení o prvních láskách a tak.
0: To je pravda, no. Tak já doufám, že, jak jsi říkal, futurolog,
1: že ano.
0: Futurologové se mýlí. Nicméně, my jsme takový futurologové. Za malou chvíli zprávy v 8, to můžeme předpovědět s Davidem, no a teď taky Sia Unstoppable na Hit Radio. Tak pojďme na to.

0: oblíbené auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: www.poucht.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.

0: Ke zprávy a David Jošt. Léto v Česku si dá pauzu. Podle předpovědi ukončí vlnu veder vzduch z Arktidy. Studená fronta by měla do střední Evropy přijít v druhé polovině tohoto týdne. Jednat se ale bude jen o krátkou epizodu. Už od pátku se začne znovu prosazovat teplý vzduch. Íránci by se mohli znovu připojit k okolnímu světu. Tamní prezident nařídil obnovit připojení k internetu, které úřady blokují už skoro 90 dnů, tedy od vypuknutí války se Spojenými státy a Izraelem. Irán blokuje připojení k zahraničním stránkám pravidelně podle toho, jak se to tamním politikům hodí. Fotbalisté Táborska před sebou mají dost možná největší zápas v historii klubu. Dnes v rámci baráže o postup do první ligy vyzvou Baník Ostrava. Utkání startuje v 18 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách OnePlay. Ve druhém vyřazovacím duelu potom Slovácko vyzve zítra Artis Brno. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Loni bylo nejvíce turistů na Pardubicku. Z turistických oblastí v kraji minulý rok zaznamenalo největší počet hostů Pardubicko, které zahrnuje krajské město Bohdaněvsko, region Kunětické hory, Holicko a v západní části také Kladruby nad Labem s okolím. Přijelo do ní 138 tisíc a 885 návštěvníků. To je téměř čtvrtina loňské návštěvnosti kraje. A teď už jdeme na počasí. Dnes očekáváme na východě Čech převážně polojasno nebo jasno, odpoledne a večer méně oblačnosti. Nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
2: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
5: Jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
6: A my vám přejeme krásné ráno, 2:08.
7: Ahoj.
6: Startuje další hodina, máme pro vás nachystanou hromadu parádní muziky.
7: Ale hlavně nikam neodcházejte i z toho důvodu, že za chviličku s náma ve studiu bude Miss Czech Republic 2026 Lucie Piskola.
4: Hit Radio Černá Hora.

0: 8 hodin 5 minut, tohle je úterní Hit Radio snídaní šampionů, krásné ránko a s námi už je ve studiu královna Lucie Pisková. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ty máš za sebou čerstvý titul Miss Czech Republic 2026, tak my bychom ti chtěli takhle za Hit Radio z kraje hnedka pogratulovat. Moc gratulujeme.
1: Gratulujeme a pojď nám povědět ty svý první pocity po tom vyhlášení toho, že opravdu teda tu korunku hlavní si dostala ty.
2: Já vám moc děkuju. Já když si teďkom snažím zavzpomínat, co se mi vlastně odehrávalo v hlavě, tak říkám s hrdostí, že asi vůbec nic. Já jsem úplně vypla v tu chvíli a měla jsem jenom hroznou radost. Pořád, já jsem si to vlastně ani v tu chvíli neuvědomovala, jenom jsem všude viděla, jak padají ty konfety.
1: Měla jsi blackout vyloženě?
2: Asi jo. Mně se to doopravdy asi nikdy jako nestalo, ale teďkom, když si chci vzpomenout, na co jsem myslela, tak fakt nevím, takže nějaký ten blackout asi musel proběhnout.
0: Takže za jak dlouho ti to došlo, že jsi vlastně teda jako miss, že to dopadlo? Kdy jsi to uvědomila?
2: Asi když jsem potom přišla domů a začala jsem, nebo otevřela jsem telefon a viděla jsem všechny ty zprávy, kdo mi co napsal a pak jsem si řekla, tyjo, já jsem to fakt dokázala, jako já jsem ta výherkyně a v tu chvíli jsem si asi řekla, tyjo, wow.
1: Já ti musím říct, že já jsem nikdy moc Miss nesledovala, ale říkala jsem doma a všem kamarádkám, že právě ty, že já jsem měla hroznou radost z tvojí výhry, protože díky tobě já jsem to začala sledovat, jo. Já jsem tě viděla na sociálních sítích a říkala jsem si, to je tak strašně normální, sympatická holka a pak mi přišlo, že jsi tam jako vyčnívala, takže jsem ti to moc přála, mám radost. Byl to tvůj jako sen od malička vyloženě?
2: To, že jsem normální, jak jsme teďkom řekla, jsem hrozně ráda. To byla právě ta nejčastější zpráva, co mi chodila. Ty jsi tak normální.
1: Jo, děkuji.
2: Vlastně mně nedošlo, že někdy budu za něco takového děkovat, ale jsem doopravdy hrozně ráda za to, že mi někdo říká, že jsem normální a že mi to právě proto přáli. Každopádně si to byl mým snem. Já si myslím, že každá holka, když byla malá, tak si hrála na princeznu a prostě chtěla jednou nějaká princezna být, ale vyloženě, že bych měla sen jednou vyhrát mis, to říct nemůžu. Čím jsem potom byla ale starší, tak mě lákal svět krásy. Já jsem sportovkyně, takže to, že jsem byla non-stop upocená ve sportovním oblečení, neznamená, že se mi ten svět krásy nikdy nelíbil. Líbil, jenom jsem se na něho neměla tolik času a věděla jsem, že úplně tam možná nepatřím. Ale později, když už ten sport trošku upadl, tak jsem si říkala, tyjo, já bych to možná mohla zkusit. A jsem vlastně hrozně ráda, že jsem to udělala, jinak bych tady s váma dneska nebyla.
0: My máme takovou otázku, jsme se tady o tom bavili s Jasmin, jestli nám se v tom pomůžeš vyznat, možná i posluchačům, protože během večera Miss Czech Republic vás vyhrálo víc dívek, různé korunky, tak v čem se to vlastně liší? Ty jsi ta Miss, ta největší, ta nejvyšší, jo? A pak ty ostatní holky, i v čem tam byly ty rozdíly?
2: Jsou to různé světové soutěže. U nás je to rozdělené, že to první místo jde na světovou soutěž Miss World. To je titul, který vyhrála třeba i Kristýnka Pišková, která vyhrála celou tu světovou soutěž. Potom je ale i jiná soutěž, ta je třeba thajská Miss Grand. Tu vyhrála zase Domča Eládžia. Jsou to úplně jiné soutěže, každá je v něčem jiná. Ta Miss World hodně zakládá na charitu, je taková klidnější. Grand je opak, tam musíte umět tančit, zpívat, být. Jsem z Moravy, pardon. Být trošku taková větší showmanka, což je prostě úplně zase Domča. Potom je tam Miss International, to je japonská soutěž, zase hledají něco jiného, takže každá ta soutěž je trochu specifická něčím jiným, ale v Česku je, protože nemůžete mít 5 prvních míst, tak je to prostě rozdělené, že první je tam Miss World, protože je i jakoby teoreticky, nebo ne teoreticky, ona je jedna z nejstarších a nejváženějších, takže proto je toto první místo.
0: Tak teď už tomu maximálně rozumíme, teda děkujeme.
1: Přesně. Ty přípravy byly celkem dlouhý, že jo? Co pro tebe bylo tam nejtěžší? Jestli naučit se nějaký ten catwalk, když předtím přesně jsi byla z toho sportovního světa? Jak to probíhalo?
2: My jsme se začali už připravovat od ledna, což je hrozně dlouhá doba. My jsme spolu strávili skoro každý druhý víkend, někdy i každý víkend. A mě holky přirostly hrozně k srdci. A teďkom vlastně, když s nima nejsem, tak mi to přijde hrozně zvláštní, že jsem najednou sama. Ale jestli, co bylo nejtěžší pro mě? Asi ten catwalk nebyl takovým problémem, i když doma jsem trénovala, chodila jsem v podpatkách i mimo naše oficiální hodiny, ale nejtěžší byl asi nějaký time management, skloubit to s tím, že pořád musíte chodit do školy, do práce, blížilo se zkouškové a najednou máte nějakou novou aktivitu, která vám bere hodně toho času, protože se na ní chcete připravit, ale musíte ji vměstnat do toho vašeho denního režimu, takže ze začátku bylo asi náročné udělat si na to čas, potom už jsem si vyhradila, nebo nějak jsem to zvládla. Teďkom zase se blíží státnice, takže jsem říkala, už to bude zase s tím time managementem horší, ale potom si uvědomím, dala jsem to doteď, dám to i dál.
0: A Kdybys měla popsat Miss Grant třemi slovy, která nejsou
1: Miss Czech Republic.
0: Tak krása, korunka a šaty.
2: Miss Grant?
0: Mm-hmm. Kdybys měla popsat, ne, jakoby Miss Czech Republic, ale zakázaná slova jsou krása, korunka a šaty. Tak tři slova, kterými bys to měla popsat, jako celkově tu atmosféru.
2: Show nezapomenutelné kočky.
0: Hezký. Říká Lucie Pisková, Miss Czech Republic. Za malou chvíli se pobavíme o plánech do budoucna. Teď další muzika Elton John, Cold Heart na Hit Radio.

0: Elton John, Dua Lipa na Hit Radio. Cold Heart ve čtvrt na devět. Krásné ráno. S námi ve studiu stále Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026. Lucie, krásné ráno ještě jednou.
1: Ahoj, já jsem pořád tady.
0: To je dobře. Pověz nám, co máš teďka všechno před sebou, co vlastně ta výhra všechno znamená a co tě čeká?
1: Tenhle týden po té výhře, tomu se říká Media Week a my si z toho děláme srandu, že lezu kam to jenom jde. Vyskakuju na vás všude, ale ne, je to přesně, chodím na různé rozhovory, chodím natáčet různé podcasty, chodím do různých show, ale to je jenom ten první týden potom. A co se týče potom toho celého králujícího roku, určitě to bude směřování právě a přípravy do té světové soutěže. Musím doopravdy vyladit charitativní projekt, musím zapracovat na angličtině. Já si myslím, že angličtinu mám dobrou, ale přece jenom potřebuji ještě doladit. Je to celkově, je to všechno vystupování, mluvení, protože budete na té světové soutěži mít různé challenge, tak jak jsme měli tady v Česku, je tam třeba head-to-head challenge, speaking challenge, sportovní challenge a všechno to jsou věci, které nechci podcenit, takže ten rok je tak akorát na to se připravovat.
2: Head-to-head challenge, co to je?
1: To je challenge, kdy vlastně si povídáte s tou nejvyšší paní Julie, která má Miss World, je tam i další porota, ale jste opravdu jeden v podstatě na jednoho a komunikujete, oni se vás ptají na nějaké otázky a chtějí poznat, kdo doopravdy jste, z nějakého trochu většího rozhovoru, nejen z nějakého vystupování na pódiu.
2: A tam Miss World potom, to vlastně teda gro toho, to se odehraje kde?
1: Můj ročník se odehraje v Tanzánii, ale zároveň ještě pořád neproběhl ročník tohoto roku, kde je Linda Gorecka ten bude v Indii. Takže i na její reprezentaci se teďkom ještě v nejbližší době můžete těšit. Ale jak já říkám, já potom odletím rok na to právě do Tanzánie.
2: Ty bláho.
0: To je hezký. Ty máš sportovní minulost. Co si myslíš, že je náročnější, kdybys to měla porovnat, ta atletika, anebo ten svět Miss vlastně, ve kterém teďka už si ta nejhezčí, nejkrásnější?
1: Mně přijde vtipné, jak říkáte nejhezčí, nejkrásnější, protože to je takové, no.
0: No neboj skromná, jsi prostě první, tak.
1: Je to takové komplexnější, my jsme tím, že jsme měli i různé challenge, tak to opravdu není na základě toho, kdo byl nejpěknější, já sama si nemyslím, že jsem z holek nejpěknější byla, ale bylo to opravdu na základě toho, jak se komu dařilo v těch challengech a tím, že se mi podařilo umístit v podstatě skoro v každé, což mi potom naše paní ředitelka říkala, že jsem se stala tak historicky první, která se tolikrát umístila.
2: Wow.
1: Tak vlastně i díky té komplexnosti jsem zjistila, že jsem teda ten titul dostala. Ale teď jsem se tak rozjela o té minulosti, že jsem zapomněla, na co jste se mě zeptali.
2: Jestli byl náročnější ten svět sportu, ta atletika, anebo příprava na Miss a průběh Miss?
1: Je to úplně rozlišné, protože v tom sportu korta atletika je hrozně individuální sport a pokud chcete být rychlejší, lepší, tak prostě to ovlivníte jenom vy, nikdo to za vás neudělá, prostě na tom tréninku budete déle nebo budete trénovat jinak, ale v tom světě krásy je to trošku jiné. Samozřejmě musíte na sobě makat taky sami, ale je plno věcí, které neovlivníte. Takže něco se tam prolíná, třeba to, že chcete být zdraví jak ve sportu, tak ve světě krásy tam je, to, že jste cílevědomí, to, že na sebe makáte jakýmkoliv jiným směrem. Ale úplně bych to neporovnávala, protože jsou to dva úplně odlišné světy.
0: No a jaká třeba panuje atmosféra během soutěže? Je tam mezi holkama nějaká rivalita? A nebo si tam poznala třeba nový kamarádky?
1: Já si myslím, že letošní ročník byl úplně skvělý. My s holkama jsme třeba i chodili ven, když jsme nemuseli, jakože nás doopravdy nikdo nenutil někam jít a spolu se vyfotit, ale protože jsme chtěli. Já jsem si tam našla pár úplně super holek. Myslím si, že než vždycky si sednete s 9 s holkama z 10 na to, abyste byli nejlepší kamarádky celý život, ale se všema jsme se tam naučili respektovat, vycházet. Žádné naschvály jsme si nedělali. Hold, s někým si sednete prostě víc, s někým míň, tak si myslím, že je to úplně všude. Ale našla jsem si tam doopravdy přátelství, které si myslím, že vydrží delší dobu, a nebo já doufám, že vydrží delší dobu.
2: Já jsem viděla právě nějaký storíčka, viděla jsem, jak třeba Miss Grant byla vyhlášená a ta podpora od tebe byla fakt hezká, no.
1: Mně se hrozně líbilo, i jsem to slyšela od lidí, kteří mi to hned po finále psali, jak za mnou přiběhla Anetka po tom vyhlášení. To mi dala hubana na pusu, úplně mě tam začala objímat a ona pak říká, já už jsem ani nevěděla, že se to vysílá, ale to bylo tak krásné, že doopravdy ukázala, že není moje rivalka, ale že mi to přeje, že chtěla a v tu chvíli byla doopravdy za mě šťastná a jsem hrozně ráda, že to máme na videu, protože tohle video si asi budu pouštět vždycky, když budu smutná.
0: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hostem snídaně šampionů na Hit Radio. Taylor Swift, 8 hodin 19 minut, krásné ráno.

0: Taylor Swift, 8.23, tohle je úterní hit rádio, posloucháte Snídaní šampionů, stále je tu s námi Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hezké ráno ještě jednou.
1: Je to tak, stále jsem neodešla.
0: Je to tak, stále je tady. Prosím tě, Lucie, ta cesta Miss Czech Republic musela být místy hodně náročná. Když máš třeba těžší období nebo pochybuješ sama o sobě, co ti nejvíc pomáhá se uklidnit?
1: Já musím říct, že jsem asi někdo, kdo má trošku tvrdší kořínek a nerozhodí ho jen tak něco. Ale když už to na mě přijde, já tomu říkám dny, kdy mám všechen smutek. Mám fakt, jsem smutná, třeba brečím úplně bezdůvodně, pak už je to fakt jenom taková ta emoce, srší to ze mě. Já se asi potřebuju vybrečet, já potřebuju fakt úplně jeden den si říct tak a teď to na mě může dopadnout. Nevadí, to je úplně normální, všichni brečíme, každý máme slabší chvilky, ale přesně potom se seberu, na TikToku si pustím nějaké srandovní pejsky, nějaké kočičí reelska, nějaké prostě funny věci a říkám si, dítě, to maličko, pojďme dál.
0: Myslím, že ten tvrdší kořínek pramení v tom, že si z Ostravy.
1: Určitě,
0: stoprocentně.
2: Setkáváš se třeba s nějakýma pořád předsudkama, co se týče mis, nebo setkávala ses?
1: Ani popravdě ne. Já si myslím, že v dnešní době jsou lidi už otevření tomu, že ta mis vlastně není chodící robot dokonalá, která nikde netrčí ani vlas, nemá žádný pupínek. Já si myslím, že v dnešní době už to lidi berou, za co jsem hrozně ráda, protože pojďme si říct, nikdo nejsme dokonalí.
0: Zajímalo by nás, ty na sociálních sítích působíš sebevědomně, v tom nejlepším slova smyslu samozřejmě. Byla jsi taková vždycky, nebo ses to musela naučit? To sebevědomí muselo tak nějak jako přijít. Jaká jsi byla třeba 5 let zpátky, 10 let zpátky?
1: Jaká jsem byla? Já doufám, že pořád stejná, jenom o 5 let mladší. Já jsem vždycky měla ráda humor, je mě nevadí si sama ze sebe dělat srandu, takže jsem nějaké ty vtipné videa natáčela, byl TikTok, musicly, já jsem tam něco postovala, určitě jsem nikdy nebyla žádná influencerka, ale spíš to byla zábava s holkama, něco točit, něco natáčet, byli jsme prostě puberťačky a střílela jsem to na ten Instagram a občas nějaké video mělo úspěch a mě to bavilo, takže jsem v tom pokračovala, potom jsem byla starší a začala jsem dělat trošku dospělácké věci, jako je vaření, takže jsem tam občas hodila nějaký recept, ale já si myslím, že jsem pořád v podstatě stejná, akorát dospělejší.
2: Luci, když by nás teďka poslouchala nějaká holčička, která má sen, nebo klidně už žena, která má sen být právě třeba Miss, tak co bys jí poradila, doporučila, jestli třeba i rozjet ty sociální sítě, nebo začít přesně nějaký catwalk už takhle dopředu? Poradila bys něco?
1: Sociální sítě jsou v dnešní době hrozně důležité. I v Miss na to kladou poměrně důraz, protože přece jenom tím se tak prezentujete, je to takové vaše SROčko a lidi, je to ta první věc, co v dnešní době udělají, oni si vás vyhledají na Instagramu. Málo kdo vás vyhledá někde jinde. Takže je to důležité, myslím si, že k tomu světu krásy to zkrátka patří a určitě se na to připravit, ať je to právě ten catwalk. Já sama vidím, že kdybych třeba některé věci udělala dřív a nemusela je potom dohánět v průběhu té Miss, tak je ta moje cesta jednodušší. Takže se nějakým způsobem obrnit, připravit, časově se připravit na to, nedělat to třeba v posledním ročníku vysoké školy, kdy víte, že vás něco nebo třeba v maturičním ročníku. Stejně tak jsme tam měli letos Lauru, která maturuje a vím, že to pro ní bylo těžké. Takže to zkusit třeba v tom roce, ve kterém víte, že vás úplně nebude čekat něco velkého, ale určitě to zkusit. Plno holek to zkusilo, ten rok to pro ně nebylo, ale pak se vrátila a už věděli, do čeho jdou. Takže tím, že člověk nic neudělá, se nikam nedostane. Prostě zkuste to. Při nejhorším to nevíde a přijdete znova. No a co jako?
0: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, která byla hostem Snídaně šampionů. Moc ti děkujeme, ať se ti daří a budeme rádi, když se u nás tady na Hit Rádiu někdy zase stavíš.
1: Já vám moc děkuju.
2: Děkujeme, měj se krásně.
0: Ahoj.

0: Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
4: Ahoj, lásko, dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
5: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
4: To bude slast.
6: Přesně tak jsem to plánoval.
7: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: Firma na zážitky
15: CZ.
18: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z východních Čech hlásíte překážku na trase ze Svitav na Lanškroun, u odbočky na Českou Třebovou probíhají práce na silnici, dejte pozor.
19: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
5: Hit Radio Černá Hora.

0: Wow! End of beginning, tohle je Hit Radio v 8.41.
1: Představte si úplně absolutní tmu, jo? Ne takovou tu tmu v pokoji, ale tmu 9 metrů pod hladinou v nějaký zatopený jeskyni, kde vy vůbec nevíte, jestli vás ještě někdo hledá. Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč. Vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, vůbec nechápu, jak to funguje, ale někdo očividně, jo. Uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
0: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchový kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil,
1: no
0: já nemám rád stísněný prostory.
1: Já bych umřela šokem.
0: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co, tak kam se potápíme dneska?
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!

0: www.mironet.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
1: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
2: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
1: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
2: Když vysavače,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Happy Sport!
9: Půjčovna a Service Call.
11: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio. Zavolej Michalovi a Jasmin. Vytáčej 800 937.

0: den. Jaký to asi je pocit vyhrát dovolenou za 40 tisíc korun?
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: O to soutěžíte na Hitrádiu každý den v 6.50 a v 8.50, to je právě teď. Máme pro vás od společnosti Invia 40 tisíc na dovolenou, na jakoukoliv si vyberete právě na stránkách Invia. Máme tady virtuální letadlo a na vás je vybrat tu správnou sedačku. 6 řad a místa A až F.
2: V případě, že se vám nepodaří vyhrát tenhle ten krásný zájezd, libovolnej teda vašeho výběru, jenom 40 tisíc k tomu dostanete. No a když to netipnete správně, tak vy dostanete nějakou dílčí výhru, která může být buď hra Člověče nezlob se, nebo dvakrát koncert na Letenskou pláň, na koncert Marka Ztraceného, a nebo nevyhrajete vůbec nic.
0: A mě by zajímalo, jestli bych chtěla člobrdo, nebo lístky na koncert, anebo dovolenou za 40 tisíc Hanka, která je ve vysílání s námi. Hezké ráno.
3: Hezké ráno, Eva.
2: Hezké ráno.
0: Tak co z těch tří možností bys brala?
3: Tak my jsme vybrali dvě E.
0: Jo, takhle, dobře.
2: Jo, rovnou jdeme.
0: Tak jdeme na to. Takže dvě...
3: Jo, já to nepsali.
0: Tak, dobře, dvě E.
2: Vzala z toho PEM, ale to vůbec nevadí. Já se tady koukám do našeho virtuálního letadla a můžu ti říct, že...
0: Tak co, Jasmin, pojď, napíň to, já jsem napnutej víc jak Hanka, tak co?
2: Že sice to není dovolená, ale máš Člověče nezlob se.
0: Hanko, Člověče nezlob se.
2: Člověče, nehnevaj se.
3: No, paráda.
0: No, to je to.
3: My jsme ve volném čase měli co dělat asi.
0: No, to je teda fakt paráda, no.
2: Hele, zatím to ale nikdo netrefil, takže stále můžeš volat dál v dalších kolech. Třeba budeš mít štěstí, dovoláš se znovu a zatím můžete pařit, Člověče nezlob se.
3: Paráda, díky moc.
0: Tak si už to zítra ráno v 6.50 zase. Hani, zvládni úterý a ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, čau.
0: Ahoj, tak v 6.50 zítra další šance pro někoho z vás, případně i pro Hanku. Dovolená za 40 tisíc od Invie, dovolená dle vlastního výběru.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte

0: Marie, tohle je taky úterní Hitrádio snídaně šampionů 8.56 a my se s vámi musíme opět rozloučit. Samozřejmě ty nejlepší hity vám budeme hrát i po deváté, my jsme Michal a Jasmin a těšíme se na vás.
1: Zase zítra ráno od 6 do 9, tak tu buďte s náma.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte úterý, mějte hezký den.
3: A ahoj, a ahoj.
0: Tak počkej, a ahoj, a ahoj. Dvakrát ahoj. Tak čau.
4: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase Zíčina na Novou Paku v Ulibicích probíhá údržba zeleně. Počítejte tady s omezením. No a také na Jičinsku v Nové Pace u Lidlu v ulici Legii probíhá oprava povrchu vozovky. Tady počítejte také s omezením. Jinak to je prozatím vše. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a vaše dopravní info volíte na 801 10 100.
5: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
6: Tablao Flamenco v Bělohradské Sýpce. Tanec kytara Vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská Sýpka CZ.
7: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
6: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
8: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
9: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
8: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
14: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
15: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. V okolí Hradeckého auparku bude dneska večer rušno, složky IZS se tam vyzkouší zásah při útoku aktivního střelce. Lidé můžou v okolí obchodního centra očekávat větší pohyb policejních aut, sanitek i hasičů a také krátkodobá dopravní omezení. Cvičení má prověřit připravenost IZS. Na přehradě Les Království u Dvora Králové nad Labem zemřel člověk po pádu z hráze. Jde o druhý podobný případ za poslední dva měsíce. Na místě zasahovali záchranáři, policie i vrtulník. Resuscitace bohužel byla neúspěšná. Případ vyšetřuje policie. Přes 4 promile měl řidič na Svitavsku, který naboural do zaparkovaného auta. Sám potom na sebe zavolal policii. Ukázalo se, že už před několika dny přišel o řidičák právě kvůli jízdě v opilosti. Teď mu hrozí 3 roky.
14: Hokejový servis Hit Rádia.
15: Naši hokejisté nastoupí na závěr základní skupiny světového šampionátu proti vedoucí Kanadě. Zápas s už jistým vítězem skupiny odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut. To už budou reprezentanti vědět, jestli ještě můžou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané včerejší výhře 4-1 vystřídalo se stejným počtem 13 bodů Norsko, které bude hrát od 12.20 proti Dánsku.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
17: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
15: Sluníčko, modrá obloha a letní teploty, k tomu 26 až 30 stupňů ve stínu. No takhle bude vypadat úterní den na východě Čech.
14: Hit Radio Černá Hora.
4: Minuta po deváté začíná úterní dopolední drive s Janou Šumurdovou, poslední květnové úterý a vůbec tento týden je celý poslední květnový v roce 2026. Před námi léto, za mě naprostá bomba a další pecka bude i téma, které pro vás mám, protože mnohým z vás skončí neustále přemýšlení, co na sebe. Nejdřív ale dáme muziku za moment, Matrix.

Sheeran a Justin Bieber. No a já mám pro vás všechny zásadní informace. Ráno už nebudete muset řešit, co na sebe a přitom být oblečení. Přitom budete oblečení jak od stylisty. Studenti z Holic totiž vynalezli apku s názvem Fitboxed, která z vašeho šatníku sestaví pro vás super outfit. A dámy, vás teda asi úplně nepotěším, byť taky ráda chodím na nákupy, ale tahle aplikace vám vlastně ušetří i peníze, protože když nevím, co na sebe, že jo, známe to, následně poté dostáváme pocit, že musíme šatník vybavit o nové kousky. Jenže tahle aplikace vám bude vytvářet outfity a vytáhne všechny vaše kousky, které máte už ve skříni, protože o tom to je, že do té aplikace naskenujete všechny hadříky, co máte. Takže ty kousky, co jste třeba rok neoblékli, protože už prostě nevíte, že to tam máte, tak najednou budou opět vaší součástí běžného nošení. No, tak to vypadá na velkou věc, co nám ušetří spousty času a vezme radost z nakupování, že? My ženy ale najdeme způsob, proč nové tričko nebo džiny potřebujeme.

0: Adele na Hit Rádiu Černá Hora v čase 9 hodin 21 minut. No a kdo tak nějak sledujete zpěvačku LP, tak víte, že má českou přítelkyni, modelku Ivetu Maurerovou. No a kvůli ní se LP učí česky. Tak pojďme zkontrolovat, jaký to vlastně jde.
1: Ahoj, ahoj, čau, čau, jo, jo, ano, ano, jdu se lehnout.
0: Slyšeli jste to tam na konci, jdu si lehnout. No a teď ruku nahoru, kdo chcete si taky lehnout? Prosím vás, kdo nás sladíte teď, tak v éteru Hit Rádia Černá Hora mluvila zpěvačka LP, která se učí česky. A myslím, že umět říct, jdu si lehnout, je velmi jako zásadní věc. Tak jo, LP, na chvilku si lehni a pak v éteru Hit Rádia Černá Hora třeba Lost on You.
2: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
3: Tak hurá na Vysočinu.
2: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
3: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
2: Skály a vyhlídky, co berou dech.
3: Rybníky, jezera i koupaliště.
2: Aktivní zábava i adrenalin.
3: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
2: Vysočina má co nabídnout.
3: Stačí si jen vybrat.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
12: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
16: Hitradio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Tak co na to říkáte? Poměrně čerstvá novinka v playlistu Hitrádia Černá Hora, pár minut po půl desáté. Já bych na to řekla, že některé hity prostě neumí zestárnout a tenhle je přesně jeden z nich. Klubový megahit, který před asi 15 lety válcoval parkety, tak teď zažívá prostě druhý život a možná ještě jakoby větší wow než tehdy. Jo, dánský DJ Kato a zpěvák Jon Norgor totiž sledují něco neuvěřitelného, jejich song explodoval na sociálních sítích, objevila ho nová generace, no a z původního klubového hitu je teďkom v podstatě něco jako globální virál. A není to jen jako nostalgie, jo. Jon po letech znovu nahrál vokály, udělali to znova s obavou, jestli to jako ještě zvládne, jo. A to se prostě cení, protože jako zpěvačka vím, že co se podařilo tenkrát, se už prostě nemusí zadařit. Ten hlas už prostě nemusí být takový. No, každopádně výsledek bych řekla, že zní o něco snad i lépe než původní hit. A o to vlastně jde. Já mám vůbec tyhle jako šuplíkovky ráda. Je to takový příběh o návratu, druhé šanci a důkazu, že když má hudba emoci, tak prostě nikdy nezmizí a lidi si to najdou. Co ale hledat nemusíte, tak jsou hity třeba od John Bon Jovi a jeden pro vás mám i teď na Hit Rádiu Černá Hora.

9 hodin 40 minut přesně, dohrálo za 100 let a vyladíte Hit Radio Černá Hora. Kdo vyrazíte na koupaliště a převlíknete se do plavek, co z toho nejdříve kontrolujete? Já jsem našla takový žebříček toho, co kontrolujeme, když teda jdeme slavnostně z té převlíkárny směr k tomu bazénu. A něco souhlasí a něco mě jako celkem dost pobavilo. No tak počkejte si na to, začátkem 10. o tom budu mluvit. Do té doby vám ale pošlu další muziku na Hit Radio Černá Hora.

0: Řekni nám, které to je a dovolená z Inví za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
5: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
4: Ale vyberu si sama.
5: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
4: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
5: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Happyplant.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
9: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Bohužel máme hlášeno několik dopravních nehod. Začneme na Pardubicku, tady na příjezdu do Dražkovic po silnici 3. třídy směrem od Starého Mateřova došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Na místě zasahuje záchranná služba, počítejte tady s omezením. Také v Hradci Králové na Pražské třídě směrem do centra za křižovatkou s ulicí za Škodovkou. Tady uvízl kamion v podjezdu, počítejte také se zdržením. No a na trase ze Ždírce na Doubravou ve směru na Chrudim před Nasavrky vyšetřuje policie havárii dvou osobních aut. Projedete tady Kivadlově a nárazově se zdržíte i v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Sněmovna bude moci nejméně koaliční většinou veto horní komory přehlasovat. Nanoplasty narušují přirozenou ochranou vrstvu plic, zjistili to vědci z Akademie věd. Hodně nanoplastů vzniká v našich domácích podmínkách, jak popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
12: Nanoplasty vznikají v podstatě v domácím prostředí, z různých plastových prostředků, které máme třeba v bytě, koberce, oblečení. Jakékoliv narušení té složky na plicních sklípkách ovlivňuje její mechanické vlastnosti, takže v podstatě to se tam děje, když dýcháme.
11: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Kromě plic se nám totiž dostávají taky do očí. Italské Benátky budou zřejmě i nadále vybírat poplatek za vstup do města od turistů. Podle částečných výsledků komunálních voleb totiž zvítězil kandidát na starostu, který chce systém udržet. Benátky vybírají poplatek ve vybraných dnech od turistů, kteří se ve městě neubytují. Čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na mistrovství světa Norsku 1-4. Skupinu tak už nemohou vyhrát. Soupeř je odsunul na třetí místo. Dneska hrají naši s jistým vítězem skupiny Kanadou.
13: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: A ještě pohled na počasí, dnes jasno nebo skoro jasno, co se ale dívám, tak celé východní Čechy ukazují slunečné počasí, no a nejvyšší teploty, to jsou totální tropy 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: A po zprávách otvíráme další hodinu dnešního dopoledního driveu, s vámi Jana Šumurdová, venku je prosto teda letní počasí, možná taky koukáte smutně z okna a říkáte si, kdyby šlo si udělat teď volno a vyrazit třeba někam na koupák, co? Myslím, že za pár hodin by vám to mohlo vyjít, třeba na Chrudimsku. Já vám teď ale zlepším náladu, aspoň muzikou.

A jestli je mezi vámi nějaký šťastlivec, který třeba odchází z práce i dříve si užít dnešní počasí na koupaliště, jakože na Chrudimsku už některá koupaliště rozjeli provoz, tak vás by se právě téma, které budu s vámi teď řešit, mělo týkat. Co kontrolujete, když se vypravujete z převlíkárny k bazénu? Tak pojďme na to, mám tady takový žebříček, začneme tím, jestli nejsou plavky na ruby. Jo, další věc, jestli ten vršek, hlavně u nás tam teda, drží. Tady bych ještě dodala, jestli ten vršek zakrývá všechno, co má, jo. Další je, zda máme klíče od skřínky. Jestli nemáte někde přilepený toaletní papír. A to poslední je, jestli jste vzali děti. No takhle, ta poslední kontrola mě fakt dostala. Jako, že by ty děti jsme nechali u turniketu a šli si to užít bez nich, jo.

0: a nevypadá to teď úplně pro nás růžově. Dneska večer proto budeme držet palce úplně všechny, co máme, taky všech kolem nás. Ve 2020 nastupujeme proti Kanadě a jak víme, není to vůbec snadný soupeř, takže tady to bude hodně náročné pro náš tým. Takhle, ať už budete fandit odkudkoliv, zásadní je, že budeme zase spolu.
1: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
6: Tablao Flamenco v Bělohradské Sýpce. Tanec, kytara, vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská Sýpka CZ.
7: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
6: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
8: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
9: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
10: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Happy Sport!
10: Půjčovna a Service Call.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

Niko Santos, s vámi taky Hit Radio Černá Hora a Jana Šumordová. A už jste měli někdy vyhlídku výlet letadlem nebo třeba helikoptérou? Nevím, jestli se to dá úplně počítat, ale já jsem letěla andulou, chvilku jsem koukala z okna. Pak jsem koukala, jak všichni postupně vyskakují z letadla, jako když vystupujete na autobusové zastávce, ale asi úplně jiný adrenalin. No a někdy ve 3000 nadmořské výšky jsem vystupovala i já a zážitek to je teda do konce života. Každopádně vyhlídku s otevřeným parákem jsem si užila a vy si už tento víkend užijete pohled bezpečně jednak ze země na akrobatickou leteckou show, konkrétně Hit Radio Černá Hora. Několik z vás dostane zadarmo na aviatickou show Hradci Králové a nejen to. Ve čtvrtek s námi také získáte ještě vyhlídkový let na letišti v Kunětisích. Co pro to udělat? Jo, zůstaňte s Hit Radiem Černá Hora také odpoledne, protože v odpolední show od 15. do 18. máte příležitost získat

posloucháte právě nás. Já vám za chvilku pošlu z muziky třeba Imagine Dragons nebo Shakeru. No a protože finišujeme 10., tak vám prozradím, že začátkem 11. s vámi budu řešit, na co se ode dneška přesně za měsíc můžete těšit. A já se už těším. Tak jo.

0: vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Lounge.cz. 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které...

0: prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Hit Radio Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Pardubicích v Teplého ulici u nájezdu na silnici číslo 35 směrem z centra se srazilo osobní auto s nákladním. Blokují tady částečně provoz, počítejte i s kratší kolonou. No a připomínám ještě nehodu také na Pardubicku, která se stále šetří, a to na příjezdu do Draškovic po silnici 3. třídy směrem od Starého Mateřova. Tady došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Na místě zasahuje záchranná služba a počítejte určitě také s omezením. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Rádio Černá Hora.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Na Pardubické chemické škole po tragédii znovu pokračují maturitní zkoušky. Studentům i učitelům pomáhají psychologové a odborníci doporučili co nejrychlejší návrat k běžnému režimu. Nezletilý mladík, obviněný z vraždy bývalé přítelkyně a spolužačky, skončil ve vazbě. Hrozí mu až 10 let. Venku bude 30 ve stínu a většina koupališť ve východních Čechách je pořád zavřených. Třeba Hradecká Plošna. Tam je to kvůli dokončování nových toalet. V areálu se ještě pohybuje stavební technika a pokračují tam hlučné i prašné práce. Plošna otevře na přelomu května a června. Trutnov promění bývalé obchodní středisko Jiskra. Loni ho vykoupilo a teď tady byla vietnamská večerka. Do budoucna má ale s objektem podle starosty Michala Rosy město jiné plány.
10: V tuhle chvíli připravujeme projekt, který by měl tento objekt přeměnit na indoorovou dětskou hernu, kavárnu a bistro, klubovny pro všechny generace od mládeže po seniory, šipkařský klub, zázemí pro farmářské trhy a zvažujeme, jestli by se nám tam ještě nevešla pobočka Trutnovské knihovny, která je v Horním starém městě a velmi dobře funguje, nicméně nemá prostory pro vzdělávání, které by tady získala.
9: Pardubičtí basketbalisté jsou jednu výhru od finále playoff Maxa NBL. Včera doma porazili Brno 90-75. Trenér Bexy Honza Šotnar s prvním poločasem ale vůbec nebyl spokojený, tak musel hráčům promluvit do duše.
11: Brno je prostě silný tým, má vysoký těla, vysoký chlapy, to my prostě nemáme. Když jsme dneska hráli bez Radkýho a přeskákali nás o 16 doskoků a prohrál o 16 doskoků a vyhrál o 15 bodů. Musíte být v těch ostatních věcech hodně dobrý a myslím si, že v těch ostatních věcech dneska hodně dobrý a hlavně dobrý poločas byl.
9: Další bitva bude zítra večer na brněnské Palubovce.
12: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
9: Vrchlabí a Lunchcrown, aktuálně 23 stupňů, zdravíme taky do Rychnova, tam máte 22, odpoledne 26 až 30 stupňů, tak to bude maximum. No a na sluníčko máme rezervačku až do večera.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: 11:02, díky vám všem, co stále ladíte Hit Radio Černá Hora a dopolední drive s Janou Šimurdovou. Za chvilku oběd a že by to dneska stálo, za to si na něj zajít a dát si ho třeba někde na zahrádce. Takhle, někdo nemáte úplně moc možnosti a svůj oběd si právě třeba ohříváte v krabičce, tak vám to vylepšíme aspoň poslechem další muziky a to už za moment.

Zdravíme všechny posluchače Hitrádia Černá Hora, ať už jste s námi za volantem v práci nebo třeba doma, vaříte oběd, dnes je 26. května a to znamená jednu zásadní věc. Za měsíc končí dětskám škola. Normálně já se tak moc těším. Já jim to doma říkám teď jako pořád, že se těším víc než oni. Možná už jste taky ve fázi, že neřešíte jako co s dětmi vlastně o prázdninách, ale řešíte, že už bude konečně ty vaší další šichty agendy, která začíná ránem a končí vyflusnutím se na gauči. Už za měsíc nám všem rodičům školáků skončí ranní tahání, děti postele, chystání svačin, raní, časový stres, včas do školy, kroužky, úkoly, učení, domlouvání a zahnat to včas do postele. Já se tak moc těším, až mě napadlo udělat s vámi téma. Na co se těšíte, že vám koncem školního roku skončí? Jsou to právě ty svačiny, nebo to vstávání? Napište mi na náš WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601 292 464.

0: pohodové úterní dopoledne s Hitrádiem Černá Hora. Se mnou je tady Hanka Poskočilová jako takový rodičovský zástupce k tématu, které s vámi tuhle hodinu řeším, a to, na co se jako nejvíc vy rodiče těšíte, že vám skončí koncem tohoto školního roku, který je mimochodem přesně za měsíc. Hani, první věc, co tě prostě napadne, na co se těšíš?
1: Já se těším, až skončí takový ten jako mozkový myšmaš, jo, že vlastně myslíš úplně na všechno, jasně, 120 korun na kino, jo, nový kružítko, aha, náhradní tepláky, v bakalářích tam něco bylo, že matika nebude, bude čeština, nebo co prostě, jo, nebo co na sváču, jo. Strašně moc věcí v tom mozku, tak se těším, až to trošku jako poleví, protože mám takový pocit, že občas jako melu z posledního.
0: No, já si myslím...
1: Takový coming out, no.
0: Já si myslím, že je nás hodně. Ty jsi začala na začátku s těma financema a to je v podstatě jakoby, když ty děcka nechodí do školy, člověk i ušetří, že jo?
1: No. Ale já myslím, že ti docházejí prachy.
0: Docházejí prachy, že nám docházejí prachy.
1: Teďka ke konci školního roku nějak to musíme dát už.
0: Furt se něco musí platit, akorát na konci srpna to je zase jako velká rána pro všechny.
1: No to jo, a hlavně ty prázdniny, že jo? Na nic.
0: No. Jinak vy také, naši posluchači, píšete na náš WhatsApp 601 292 464 k tématu, na co se těšíte, že vám s koncem školního roku skončí. Díky moc za vaše zprávy a slibuji, že po muzice si je dáme také v éteru. Hit Rádia Černá Hora.
2: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
3: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
2: a poctivé pivo z místních pivovarů.
3: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
5: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
6: Cirkův Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou šapitoch v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Chceš
10: potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Swaglift Day.
12: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
13: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
12: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
13: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
12: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Féteru Hit Rádia Černá Hora s DJem Cyril a teď taky s Janou Šumurdovou a Hankou Poskočilovou. No a my řešíme s vámi, na co se těšíte, že s koncem školního roku skončí, a to je prosím pěkně už za měsíc. Vy nám píšete zprávy na náš WhatsApp 601-292-464, tak Hani, pojď nám říct nějaký vzkazy od posluchačů.
1: Koukám tady a naprosto se stotožňuju. Markéta z Hradce, ahoj holky, tak já se těším, že skoro na dva měsíce vypnu bakaláře. Stačí, že mi cinkají v telefonu e-maily, no jasně, že jo.
0: No. Jo. Další agenda prostě, že bakaláře.
1: Tak, Kristýna z Pardubic, tak za sebe a manžela říkám, že se těšíme, jak nám skončí odpolední lítání. I pod to se podepisujeme, viď Jani?
0: No, přesně tak. A pak ti dva na sebe nemají v podstatě ani čas. Jo, to jsou kroužky tohle a pak padnou na gauč.
1: A nechcem se stěžovat. Iveta z České Skalice, že se nebudu učit po práci něco, co už jsem ráda, že mám za sebou.
0: Jo. A třeba, mluví nám z duše.
1: Tak, pomocí YouTubeka třeba. No a v tuhle chvíli poslední, co tady mám, Vladimír z Hradce, těšit se můžeme na co chceme, ale děti se vždycky najdou způsob, jak nám i to příjemné zvýšení volného času stížit. Nejvíc se teda těším, až vypadnou z domu, třeba na tábor. Tam je jistota klidu skoro 100%. No, teda to... jak když nenajdou na táboře vše, že jo?
0: No, zavolej, přijďte si pro to dítě. Každopádně já si myslím, že Vláďa už je naprosto vyčerpaný a těší na to leto.
1: Vypadá tak, Vláďo, hodně sil a nám všem, že jo?
0: Nám všem přesně tak a díky moc za vaše zprávy, že jste si teď našli čas. Já doufám, že se taky těšíte jako my na to léto, že ty dětičky budou mít konečně volno. No a my pokračujeme na Hit Rádiu Černá Hora s další muzikou. Před námi je Pink.

0: Luis Capaldi, jste zítra Riem, Černá hora, 11 hodin, 43 minut. Dopolední drive má před sebou ještě několik málo minut, tím ale nekončíme. V pravé poledne jsou tady vaše srdcovky a Jirka Pelnář. Já vás ale pozvu, abyste s námi byli také mezi 15. a 18. odpolední, protože vám tady na Hitrádiu Černá hora budeme rozdávat vstupenky na největší letecký den vůbec v České republice, a to na aviatickou pouť Hradce Králové. Proto, abyste vyhráli, bude opět po vyzvání moderátora vaším úkolem odpovědět na náš WhatsApp 601 292 464. Číslo si uložte, ať nestrácíte čas. Já vám přeji krásné úterý a zítra se na vás opět těším v odpoledním, v dopoledním driveu od 9. na Hit Rádiu Černá hora.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Tablao Flamenco v Bělohradské sípce. Tanec, kytara, vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská sípka CZ.
6: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
5: Bělohradská sípka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
7: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
8: Ahoj Emi, potkáme se dneska? Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
9: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
14: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
15: Hit Radio.
16: Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
15: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Jeden kamionák zase nevychytal maximální povolenou výšku pro průjezd, a to v Hradce Králové na Pražské třídě směr do centra. U podjezdu je tedy omezení, v Pardubicích v Teplého ulici v sobě osobní a nákladní auto a je tady kratší kolona. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: Rádia.cz Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole podalo více než 12,5 tisíce žáků. Zhruba 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Na šestiletá gymnázia se hlásí zhruba 290 žáků, na osmiletá kolem 500. Termín pro podávání přihlášek skončil včera. Do systému mohou být ještě doplňována písemná podání. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Řádná schůze dolní komory začne dnes odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o změny nebo doplnění navrhovaného programu. Teď se podíváme k nám.
0: Na Černé hoře vás bereme do Jaroměře. Tam totiž bude nová základna záchranářů. Královéhradecký kraj teď hledá firmu, která ji postaví. Moderní stanice bude v areálu nemocnice, strategicky poblíž dálnice D11 a vyjde až na 85 milionů korun. Hotovo by mělo být zhruba za rok a čtvrt od zahájení stavby.
9: Hokejový servis Hit Radia.
11: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Friburgu začne ve 20 hodin a 20 minut. To už naši budou vědět, zda ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1 vystřídalo se stejným počtem bodů Norsko, které bude už za chvíli hrát s Dánskem.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: 24 stupňů ve stínu, tak to je zatím naše východočeské maximum, ale odpoledne se ještě o pár stupňů polepšíme a sluníčko vydrží až do večera.

0: 12 hodin, 2 minutky k tomu. Přeju nádherné poledne, tropické poledne a taky dobrou chuť k obědu. Mám připraveno pro vás jako každý den v pravé poledne 5 legendárních hitů, 5 srdcovek, které vás vrátí v čase. Jako první tak si dáme hit z roku 1999 od Christiny Aguilery. Jmenuje se Gin v láhvi.
1: Hit Rádio Černá Hora.
0: A tak si říkám, kdybychom měli, jo, tu Aladinovou lahev, co by bylo přání číslo 1? Možná aspoň na chviličku se vrátit do 90. No tak, vaše přání je mi rozkazem.

0: Rok 1999, Christina Aguilera.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte úterní srdcovky na Hit Rádiu. První srdcovka je za námi. Christina Aguilera, rok 99 a Gin v lahvi. Kdybyste si měli vybrat jedno přání, to první přání, kdybyste měli tady tu kouzelnou lampu, že jo, tak co by to bylo? Bavili jsme se o tom, že bychom chtěli cestovat v čase a vrátit se zpátky do 90. let. To se nám tady reálně dneska podaří. Už jsme s tím vlastně začali. V srdcovkách se skutečně vracíme v čase. A kdyby jsme se vrátili do těch 90., co byste chtěli hrát za deskovku? Protože v těch 90., když jsme vyrůstali, tak ty deskovky, to byla každodenní radost. O víkendu jsme hrávali s rodičema doma, že jo, pak už jsme byli starší. Hráli jste třeba i věci typu Dračí doupě? Doufám, že ano. Je to kolik pro mě? Třeba 30 let zpátky, co jsem to hrál naposled. Já tu hru zbožňoval. Tak schválně, které hry jste vy měli nejraději jako deskovky? Dejte vědět na 777-937-777. Můžete psát zprávy nebo posílat hlasovky. A my si dáme další srdcovku. Ta už je ze začátku milénia, konkrétně z roku 2007. David Guetta. Tohle je fakt klasika.

0: nádherná romantika na úterní poledne. Lenny Kravitz ve 12 hodin 15 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Lenny Kravitz je zpěvák, o kterém jeho vlastní dcera řekla, že tátovo bradavky jsem viděla častěji než jeho oči. Můžou za to věčně síťovaná trička a sluneční brýle. Tolik tedy Lenny Kravitz ve čtvrt na jednu. Než si dáme další srdcovku, tak pojďme vzpomínat na deskové hry, které jsme hrávali v 90. letech. Lucka píše, za mě jsou to dostihy nejlepší hra na světě, kdo měl Napoleho, tak byl král. Samozřejmě, po něm jsme šli všichni, že jo, Narcius, Napoli. Pak ještě Superstar, jak se to tam jmenovalo, Dahoman, Shaga, tak nějak to určitě bylo, že jo? No a když jsme byli starší, tak první, co bylo pryč, tak byli trenéři. To už jsme věděli, jak se to hraje. Co tady máme z hlasovek? Pojďme si pustit ještě vaše vzpomínky.
2: Čau, Jirko.
0: Ahoj.
2: No tak my jsme hráli klasiku, dostihy a sásky.
0: Jasně.
2: Člověče, nezlob se. A hlavně Kovoučku hop. To byla teda hra. Škoda, že to dnešní děcka už moc neznají. Jinak přeju pěkné odpoledne. Čau, Dáška.
0: Děkuju moc, taky přeju krásné odpoledne. Kloboučku hop, to je opravdu jako boží hra. Ten pocit, když jste to trefili z velké dálky, to si myslím, že to si asi pamatuje každý, jo? Já se přiznám, že jsem ji koupil i domů, ale když jsem pak viděl toho tříleťáka, jak dává ty kloboučky do pusy, tak jsem to zase hnedka skoval. Úplně jsem viděl, jak se mu to zasekne v krku a jedeme do nemocnice. No jo, no. To je tak, když máte první děti až ve středním věku. Až moc se o ně bojíme. Pojďme na další srdcovku. 80. léta. Zpěvačka, která svůj první single vydala až, nebo už v 16 letech, vyhrála dokonce ve své kariéře i pěveckou soutěž Eurovize a v 80. letech, když jí bylo 28, vydala tenhle legendární hit.

0: Dr. Jones, tohle je ta skupina, která proslula legendárním hitem Barbie Girl.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A musel jsem je dneska zařadit, protože včera odpoledne přišla zpráva, že se rozhodli, že oficiálně skončí s živým vystupováním a s koncertama po více jak 30 letech dlouhé kariéry. A tohle je samozřejmě jako jedna z těch kapel, na který jsme vyrůstali. A když slyšíme Barbie Girl, tak hele, úplně na rovinu, my kluci jako z toho nejsme úplně jako odvařený, ale když máme tu správnou kuráž tekutou v sobě, tak občas by na to tančili taky, jo? Každopádně věřím, že vy děvčata zbožňujete Barbie Girl na jakékoliv party, v jakémkoliv věku. No a tak jsme na ně zazpomínali, no. Říkal jsem si, že bychom si mohli dát trošku jiný hit než ten legendární Barbie Girl, aby jsme si i připomněli, co dalšího tvořili. A Dr. Jones je jedna z těch srdcovek, která si určitě zapsala zlatým písmem do historie 90-kových hitů. Páni, toto uteklo. Pátá srdcovka je za námi, takže se loučíme se srdcovkama. Čeká nás ještě jedna na vaše přání. Pište mi nebo volejte hlasovky na 777-937-777 na WhatsApp Hit Rádia. No a jak se tak jako loučíme s těma srdcovkama, tak jsme se rozloučili i s deskovkama, které jsme hrávali v 90. letech. A díky moc za všechny zprávy, co jste posílali. Když to tak dám všechno kolem a kolem dohromady, tak nejoblíbenější deskovka byla Sásky a dostihy. Zároveň kromě snad tady Ivany z Ostravy, která psala, asi nenašel nikdo jiný, kdo by to tenkrát hrával i s těma sáskama. Většinou jsme měli svoje pravidla, anebo jsme hráli jenom ty dostihy, ale ty sásky prostě ne. Tak kdyby náhodou jste doma měli sásky a dostihy a o víkendu jste si udělali večer čas, zahrajte si a zahrajte si to i s těma sáskama. Ty pravidla se dají naučit, je to úplně jiný rozměr celé hry a pak mi dejte vědět, jestli je to lepší anebo ne. Za chviličku tady srdcovka na přání, do té doby ještě například Dermot Kennedy nebo Miles Smith na Hit Rádiu.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
3: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchový kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stísněný
2: prostory. Já bych umřela šokem.
3: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
1: Dnesku snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: No, v pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
12: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
13: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
12: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
14: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na Tetě.

0: přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Dermot Kennedy na Hit Radio, 12 hodin 8 a 30 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to je největší čas a nejvyšší čas, kdy si dáme poslední srdcovku dnešního dne, a to je srdcovka na vaše přání. A tentokrát vybírám hlasovku, která přišla na číslo 777-937-777.
3: Jako, kdyby si tak mohlo zahrát, prosím, na přání I Don't Stop Believing of the Journey pro moje kolegy, kamarády, Jíťu, Léňu, Gabču, Móňu, Mikyho, Liborka do Rokytnice, aby se jim pracovalo co možná nejlíp a aby jim to uteklo už dokonce, už to mají za pár, tak kdyby se všechny pozdravoval a taky zdravím všechny posluchače. Čau, čau, zdraví Dáška.
0: Děkuji moc za tuhle krásnou zprávu, závidím vám všem, kdo už to máte za pár. Myslím v práci teda. No a děkuju za tenhle výběr, když tohle je tak krásný hit. My se teď dostaneme do doby ještě daleko před sociálníma sítěma, vlastně daleko před internetem jako takovým, před barevnýma televizema v českých domácnostech. Tohle byl úplně jiný svět, rok 1981. Don't Stop Believin', srdcovka na přání od Dašky i pro vás tady u nás na Hit Radio.

0: možný? Je to možný? Páni, 12 hodin 43 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tohle byl tak nádherný výběr, to je tak krásná píseň. Tohle je jeden z těch hitů, který vám zlepší náladu, ať se děje, co se děje. Úplně, já nevím, dodá takovou zvláštní naději, víru v to, že všechno nakonec dobře dopadne. Nevím. Don't Stop Believing, vlastně i tak se to jmenuje, jestli to byl opravdu záměr vyvolat v nás takovýhle pocity, ale jestli nějakým způsobem dneska ukončit srdcovky, tak jsem strašně rád, že jsme to udělali takhle. Já bych si nejradši dělal ještě jednou, úplně jako znova. To se asi jako normálně nedělá v rádiu, ale to tak aspoň ještě jako, co, ještě kousek, volume doprava.

0: Rok 1981. Já tady mám hezkou zprávu. Dokonalá volba písničky, tohle miluju natolik, že jsem teď musela v autě vypnout klimatizaci. Mám husí kůži i tak bez klimy. Děkuju moc za tenhle výběr. To jsou srdcovky na Hit Rádiu. Boží. Tak jo, další srdcovky zase zítra. My samozřejmě nekončíme dál. Teda nekončíme, pokračujeme dál. Za chviličku Benson Boone, Beautiful Things a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
1: Hit Rádio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
5: Jasně, už balím.
4: Mami, a co když bude pršet?
5: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty, jak jsi v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
4: Jo, to bylo super.
5: Viď, mám dobaleno.
4: Hurá, jedem!
5: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
6: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
7: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
9: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
9: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
18: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme

0: prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vlasovka.
1: Benson Boone na Hitrádiu. Za minutku a půl bude 13 hodin. Lucie má pro nás nejnovější zprávy. Pokud jste za volantem, tak ale ještě pozor, teď dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální info z dopravy.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Vamberka na Hradec u Nepasic havarovalo nákladní auto, zdržení v obou směrech. Podobná situace v Pardubicích v Teplého ulici. Jedním pruhem projedete z Pardubic na Hrochův Týnec za Dvakačovicemi. I tam je nehoda. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 1010.
3: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: více na aquapalace.cz.
1: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
2: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
1: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
2: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
1: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 866.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dominik Feri vypovídal před teplickým soudem, ten řeší jeho žádost o podmíněné propuštění. Za sebou má k dnešku 2/3 trestu. Podmínkou pro podmíněné propuštění je i očekávání, že povede řádný život. Feri před soudem řekl.
7: Byl tam myslím řádný život, nekolísející řádný život, ne jen v toho minimálním standardu, jako požaduje zákon judikatura, ale řekl bych aktivní občanský život pracujícího člověka. Také uvádím, že případně mého podmíněného propuštění by ve vedení řádného života přirozeně pokračoval. Je to pro mě zkrátka zvyk.
6: Feri uvedl, že mu je líto újmy, kterou poškozené pociťují. Z trestu se podle svých slov poučil a nyní už nemůže udělat nic víc. Studenti českých středních škol vybrali na pomoc Ukrajině bezmála třetiny materiálu, zvláště hygienické a zdravotnické potřeby pro nemocnice a pečovatelská zařízení. Sbírka byla součástí iniciativy Schools for Victory, kterou organizují studenti napříč Evropou. Senát se dnes podvečer připomene 30 let ustavení České horní parlamentní komory. Na slavnostním shromáždění se sejdou současní bývalí členové, promluví také prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně obdrží symbolické klíček Senátu. Teď ještě pohled k nám.
8: Je konec května a tak není divu, že se nám východočeské kempy na léto slušně plní. Většinou je obsazeno ze 70-80%. Velký zájem je hlavně o chatky a mobilní domy. Roste zájem taky o kempování v obytných autech. Mezi hosty převažuje česká klientela.
9: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
8: Docela slušnou výheň máte třeba v Chrudimi i České Skalici, 27 stupňů ve stínu. To už je taky odpolední strop a sluníčko by mělo vydržet až do večera.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: 13 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio, máme úterý 26. května a dorazilo k nám tropické léto. 32 stupňů Celsia, dneska místy, to je velmi náročný. Co takhle nejraději děláte v létě? Zalezete si někam do stínu a přečtete si rádi nějakou knížku? Mám tady pro vás čtení na celé léto. 12 fantastických detektivních knih, které si můžete vyhrát i dneska v hodnotě 5000 korun. Podrobnosti řeknu za chviličku. Hit Radio.

0: duet Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si tady u nás na Hit Radio.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chill zóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
0: Je 13 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio. Miraj se stal otcem. Moc gratulujeme jemu i mamince samozřejmě za celé naše Hit Radio. Společně tak začínají psát novou kapitolu svého života. Co je v tom životě víc? Velká gratulace. No a když jsme u těch knih, tak si říkám, že bychom se vlastně rovnou my mohli pustit do naší velké hry o knihy. Já mám tady pro vás super čtení na léto. Detektivní série 12 knih světoznámé spisovatelky Lizy Reaganové. Jestli se rádi na dovolené zašijete do stínu s knížkou a necháte se vtáhnout do jiného světa, tak tohle vás bude opravdu bavit. A teď jak na to? Jak získat tenhle balík knih v hodnotě 5000 korun? Je to jednoduchý. Já právě teď přečtu ukázku z druhé série, z druhého dílu celé série, abych byl úplně konkrétní. A vaším úkolem bude za chviličku zavolat na telefonní číslo, který řeknu, a tipnout si, jestli ten příběh jsem zakončil správně, anebo jsem si to vymyslel jako včera. Tak jo, včera jsme četli první díl série Mizející dívky, dneska tady máme druhý díl série a ten se jmenuje Dívka bez jména. Je dívka bez jména svědkyně, podezřelá nebo možná budoucí oběť? Pojďme na to. Když detektiv Josie Quinová dorazí na místo činu na okraji města Denton, je zděšená brutalitou útoku. Jeho oběť bojuje o život a novorozené dítě zmizelo. Na jiném místě se snaží ukrýt krásná mladá žena. Vypadá to, že by mohla být Josiným vodítkem k případu uneseného dítěte. Ale záhadná žena neví, kdo je, kde se vzala a ani čeho se tak bojí. Jisté je, že je vyděšená k smrti. A nebo je možné, že svou amnézii pouze předstírá. Tak co? Co si myslíte? Je tohle skutečný příběh podle knihy, anebo je to můj vymyšlený příběh? Dáme jeden hit, krátkej Lady Gaga Paparazzi a vyvolejte na 800 937 937.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Asi 13 hodin 19 minut, posloucháte Hit Radio. A právě teď tak Míša z Českých Budějovic má šanci vyhrát nádhernou detektivní sérii 12 knih od spisovatelky Lizy Reganové. Míšo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Výborně, dobrý den. Můžeme si tykat, je to v pohodě?
1: Můžeme, ahoj.
0: Tak Míšo, řekni mi, jak se máš v tomhle horkém počasí?
1: Krásně.
0: Co bylo dobrýho?
1: Počasí úplně nabíjí energii.
0: Co bylo dobrýho, k obědu?
1: Rizek.
0: Dobře.
1: Taková klasika.
0: Do tohle počasí geniální. A kolik knížek přečteš za jeden rok?
1: No, tak 10, 12, plus minus.
0: Hezky. V tom případě já tady mám právě teď pro tebe knihy na celý rok. 12 knih. Na tobě je, aby si mi řekla, jestli ten příběh, který jsem před malou chviličkou přečetl, je smyšlený, anebo je skutečný podle knihy. Co myslíš?
1: Já si myslím, že je to pravda.
0: Že
1: není smyšlený.
0: Že není smyšlený, jo. Že tu amnézii by mohla jenom předstírat, jo. Podle čeho to soudíš?
1: Nevím. Tenhle díl jsem zrovna nečetla.
0: Intuice, je to intuice, jo?
1: Bylo by to víc záhadný.
0: To je pravda. Říká se, že ženská intuice je 13. div světa. že by se měla vždycky naslouchat, že ženy mají vždycky pravdu. A v tomto případě ženská intuice je skutečně dokonalá. Já gratuluju.
1: Děkuju.
0: Dívka bezejména svou amnézii skutečně jenom předstírá a předstírání nikdy nevede k ničemu dobrému. Teda píše se to v té knížce. Jo? Víc už ale prozrazovat nemůžu. To znamená, že jak dívka bezejména dopadne, tak to si můžeš přečíst sama. A teď už jenom. Bude to v té knižní verzi, v tom knižním vydání tištěném, anebo v elektronické verzi? No, tak to rád slyším. To je krásný. Tak Míšo, ještě jednou moc gratuluju. Užij si všech 12 knih od Lizy Reganové a za rok, až je přečteš, tak dej vědět, jak se ti to líbilo, který byl nejlepší. Domluveno?
1: Super, moc děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Míša tedy má svou sérii 12 knih v hodnotě 5000 korun. Vy ji můžete mít zase zítra. A kdyby to náhodou zítra nevyšlo, tak ve čtvrtek, anebo v pátek, anebo v průběhu celého příštího týdne. Ano, takhle dlouhou dobu tady pro vás tuhle náhradnou hru budeme mít. Tak zase zítra mezi 13. a 15.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

píseň o zlomeném srdci. Trošku připomíná včerejší hokej. To taky bolí ještě teď pořád. Původně jsem myslel, že si dneska budeme povídat o hokeji, o mistrovství světa, jak to krásně rozebereme, ten zápas proti Norsku, ale říkal jsem si, že si asi možná nakonec nebudeme kazit den. Co? Hoďme to za hlavu, prostě stalo se, v pohodě. Místo toho, tak si užijeme další skvělý hity, který tady pro vás chystám, a za chvíli tak si dáme hit, který jste mezi 12. a 15. na Hitrádiu neslyšeli možná podobně dlouho, jako nás Norsko porazilo. Pár let už to bude. Chystám pro vás velký překvapení, a to sice...

0: Já nevím, jak vy, ale my se kutíme i přes ty zavřený okna tady. Tak tohle vás čeká už za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s námi. A teď si pojďme poslechnout, jaký bylo dnešní ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: nemáte cigaretu?
3: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchový kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stěstí, tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
1: Dnesky snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
7: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
6: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
7: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
6: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 70.

0: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swag Live Day.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Krištof zůstane tu se mnou. Já jsem rád, že vy jste stále s námi, že jste zítra rádiem. Je 13 hodin 38 minut. Před chviličkou jsem otevřel takovou malou pandořinu skřínku hokejovou, když jsem zmínil včerejší zápas proti Norsku, že nás z toho trošku bolí srdíčko. No a mám tady plný, jak se tomu říká, ne plný koš, ale tady prostě plný počítač zpráv, plný WhatsApp, ano, plný WhatsApp zpráv, co posíláte na 777-937-777 a shodneme se asi všichni na jednom a na tom samém, no, na čem se nám třeba tady například shodnou i naše hlasovky.
1: Jirko, to souhlasím, protože včera pro mě jako naprostý zklamání. To, že to mají jistý, že budou hrát playoff, ještě přece neznamená, že budou hrát takhle, jak hráli včera. To bylo hrozný, hrozný. Jako. A fandím jim, mám hokej rád, sleduju to, protože jsem jako dítě i hokej hrál. Ale prostě takový zklamání, že za mě si ani postoupit nezaslouží. Jako. Jediný zápas, který byl hezký, byl s tím Švédskem, jinak to všechno ostatní bylo prostě tak na hraně, že by si to zasloužil jiný.
0: To je velmi ostrý názor. Věřím, že není jediný, ale zase na druhou stranu. Pojďme na tom najít něco pozitivního. Jo, to já mám jako rád. Jo, ne zbytečně tolik negace, něco pozitivního. Hele, hokej a světový šampionáty, tak ty se vždycky hrajou kvůli památečným zápasům. Jo, hele, Nagano si pamatujeme všichni. Jo, Svobodovo zlatý gól. Pak ještě jsme měli pár super zápasů s Kanadou a se Švédskem. Ale tady se nám píše úplně nová historie. Máme tady památeční zápasy se Slovinskem, Itálií, Norskem, výhra nad Slovenskem levou zadní, doslova. To prostě jako žádná jiná hokejová generace ještě nezažila. My tady píšeme novou hokejovou historii památečních zápasů. Není zač. Rok 2026. A teď Hit Radio a Fedebo

0: hodin, 640 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Jsem rád, že vy jste s námi. V tomhle horku člověk musí taky trošku zpomalit a nezapomínat na pitný režim. Vodu. Bavíme se tady o vodě, ideálně minerální vodě. Ať doplňujete ty minerály, přece jenom jak je horko, tak to tělo to tak nějak rychle odplavuje ze sebe, takže minerálky. Ideální je prostě polknout tam aspoň ty 3 litry za ten den, no, v tomhle šíleném vedru. A hlavně nespěchat. A s tím souvisí také i nová forma cestování, která se jmenuje slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Je to kouzlo, které my tady v Česku čím dál tím víc objevujeme. Podrobnosti vám řekneme v nejnovějších zprávách, mimo jiné, ve 14 hodin. No a do té doby z hitu například Linkin Park a stihneme taky Sunrise Avenue.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy, aneb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
7: Haspel.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
11: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
10: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
11: Družstevní byty Chlumec.cz.
10: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Tablao Flamenco v Bělohradské sípce. Tanec, kytara, vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská sípka CZ.
13: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
12: Bělohradská sípka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
14: Cirkův Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou šapitoch v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: před 14. hodinou, tedy krátce před nejnovějšími zprávami. Pojďme na ně.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Jičína na Trutnov za odbočkou na Úlibice se srazila dvě osobní auta. Projedete jedním pruhem. Dvě auta v sobě na průtahu České Třebové v Moravské ulici a stále se šetří taky nehoda nákladního auta u Nepasic, trasa Hradec Vamberk. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
3: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.

0: Lucie Daňková. Aplikaci e-doklady se do mobilních telefonů stáhlo už přes 1 milion uživatelů. Loni bylo poprvé možné prokázat se e-doklady i u voleb, i když někteří uživatelé měli technické problémy. Aplikace je digitální alternativou k plastové občance. Češi objevují kouzlo cestování formou takzvaného slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Doplňuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
1: Ti lidé mají větší čas na odpočinek, na procházení se městem a tak dále. To znamená, je to zpomalení toho tempa. Na jaře a na podzim většinou jezdí do těch velkých evropských měst a pak samozřejmě do těch cílů, těch velkých poznávacích zájezdů, ať už je to Latinská Amerika, Střední Amerika, Asie nebo Afrika.
0: Populární jsou také ostrovy. Renesanci v rámci slow travel zažívají také Kanárské ostrovy. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz se začal prodávat alkohol. Za poslední měsíc se objevily 40 takových inzerátů, převážně šlo o slivovici. Nelegální prodej domácího alkoholu teď řeší celníci. Prodejcům hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. A teď ještě pohled k nám.
2: Pardubice hledají další legální plochy pro graffiti a street art. Nové malby by mohly vzniknout třeba v Anenském podjezdu anebo v takzvané myší díře na Karlovině. Město si od projektu slibuje omezení nelegálního sprejerství a také oživení veřejného prostoru.
3: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
2: Patříte mezi létoholiky, tak tohle je váš den. Ve východních Čechách bude až do večera sluníčko a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů ve stínu.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: 14 hodin, 3 minuty k tomu posloucháte Hit Radio. Venku 32 stupňů, co víc si přát? No, třeba 28. S tím se asi jako dokážeme spolu stotožnit, víš, Luci?
0: Ano, na tom se shodneme.
5: Ano, ano. 32 je krásný, ale 28 mnohem lepší. Tak my si dáme tady něco na ochlazení, dáme si tady Kelly Clarkson s hitem Stronger. V překladu, co tě nezabije, to tě posílí. Tak naprosto ideální hit i do tohohle počasí. To přežijem, nebojte se.
4: Hit Radio Černá Hora.

0: Teď 2:07 na Hit Radio Kelly Clarkson, za chviličku Poetika.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a jdeme na to, jdeme si povídat, máme 2 hodiny odpoledne, tak opět vám dávám prostor tady v Eteru Hit Radio říct svůj vlastní názor, bez obalu, jo? Dneska ale, protože je horko, tak dáme velmi pohodové téma. Našel jsem jeden zajímavý průzkum, že
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů, takže mají rádi deskové hry. 73,5%. Je to pravda nebo ne? Jak jste na tom vy? Máte rádi deskovky? My jsme to dneska už rozebírali vlastně tak napůl v našich srdcovkách ve 12 hodin. Došli jsme k tomu názoru, že Dosti a sásky tak byly tou nejoblíbenější deskovou hrou, kterou jsme kdy hráli. A mě zajímá, hrajete deskovky i teď v dospělosti? Máte třeba nějaký, já nevím, jednou za měsíc nějakou slezinu doma s vašima kamarádama, kde si zahrajete deskovky? A nebo už máte pocit, že jste na to staří, že se třeba cítíte trapně, když máte rád aktivity a teď skoro, já nevím, třeba ve 40 letech před sebou máte předvádět nějakou pantomimu? A nebo vám to prostě jenom nejde zastřízliva? Dejte vědět. 777-937-777 je číslo na WhatsApp sem do rádia. Těším se moc, klidně můžete dávat i tipy na deskovky. A myslím, že dneska si s tou uděláme takový hezký herní odpoledne. WhatsApp Hit Radio je tady jenom pro vás. Posílejte zprávy, volejte hlasovky. Hit Radio. Čas duši léčí.

0: Mar, Danza Kuduro.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pravda, že
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů má rádo deskovky. Takhle, shodneme se na tom, že určitě máme rádi deskové hry. Otázkou je, jestli je hrajeme i v dospělosti, bez dětí, jakože třeba s nějakýma známýma, co dorazí k nám na návštěvu, anebo jenom jestli na ně už vzpomínáme a užíváme si jenom ty vzpomínky, co jsme měli z dětství. Tak na WhatsApp Bitrádia píšete vaše zkušenosti. Vlastucha, to je super jméno. Tak tohle je jako skvělá zpráva na úvod. Čau, hrajeme dostihy a panáky. Jako startovné je pro každého panák a ti, co se sejdou na distancu, tak to mají taky za panáka. Takže když to konečně hodíš, tedy když konečně hodíš u šestku a obratem se tam vrátíš, no, je pravda, občas to stojí za to. Dobrý, to je jako dobrý improvement, dobrý tuning legendárních dostihů. Co tady máme dál? Ahoj. Podle mě se deskovky zase vrací zpátky do módy. Já s kamarády hraju spíše karetní hry, kdy se sejdeme a zajdeme do kavárny nebo čajovny a trávíme tak společný čas. A ten, kdo prohraje, tak většinou dělá dřepy nebo kliky. Můj kamarád jich dokonce minimálně prohrál už 150. Taky zajímavý, děkuju Terko za zprávu. Tady je zpráva, která potvrzuje to, co jsem já říkal před chviličkou, a to, že v dospělosti, když hrajete aktivity se svými známými zastřízlivá, je to zvláštní. A že tady dokonce píše Terka, že mají sousedy, ke kterým velmi často rádi chodili, ale že pořád chtěli hrát deskovky. Ze začátku to bylo fajn, ale pak už jsme si říkali, že už k ním radši nepůjdeme na návštěvu, kdyby náhodou zase chtěli hrát deskovku. Nemusím se před nikým strapňovat každý večer. No, jasně, chápu. Přeci jen strapnit se v dětství je mnohem jednodušší než potom v dospělosti. Ahoj. Je mi už 50+, jsem babička a nedám dopustit na deskové hry a hlavně aktivity. Hrajeme s rodinou i s přáteli i s mladšími a je to fajn zábava. Děkuji za tuhle zprávu. A teď ještě já tam dám takový malý doplněk, jo. Když to takhle hrajete v dospělosti, natáčíte to? Třeba zrovna tu pantomimu vašich sousedů. To mi tam klidně dopište ještě jako doplněk. Každopádně zatím to vypadá, že
1: vědci
0: v tuto chvíli se mýlí, že to je mnohem vyšší procento než 70.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tady u nás na Hit Rádiu ve 14 hodin 24 minut vám hrajeme samý hity a k tomu navíc probíráme deskový hry, protože
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů zbožňují deskový hry. Tak já bych to asi poupravil, vypadá to na 100%, protože nemám tady jednu jedinou zprávu, vlastně jo, hele, jedna. A to mi skravazuje, protože tohle je dobrá zpráva. Ahoj Jirko, u nás, když se sejde rodina, tak ano, hrajeme aktivity, hrajeme Monopoly, taky klasický člobrdo. To se najde spoustu lidíček, kteří se pak dokážou rozčílit. To je pravda. Potvrzuje to právě tady zpráva, kterou tady mám. Čau, my diskovky nehrajeme, my se umíme poštěkat i bez nich. Výborně, tak výjimka potvrzuje pravidlo. Když se tak jako probíráme WhatsAppem Hit Rádia na čísle 777-937-777, tak jsem tady našel fotku od Kuby. A Kuba mi poslal fotku z domova, kde je knihovna. Jedna, druhá, třetí. A je tady strašně moc deskových her. Ale jakože když si představíte, že přijdete někam do prodejny, kde prodávají deskové hry, tak tady ta prodejna by to klidně mohla zavřít, zamknout a jít se podívat tady ke Kubovi domů, jak to má vypadat, když máte mít na výběr deskových her. Já jsem si to v rychlosti snažil zkusit spočítat. A když jsem jako došel k první stovce, tak jsem si říkal, já vytřídu domů, já nemám tady na to tolik času, abych to dokázal spočítat. Takže jako tohle, to už je úchylka, Kubo, ale je to nádherný. Tohle je jako neuvěřitelná, ale opravdu neuvěřitelná sbírka. Zajímalo by mě, jestli jste to opravdu hráli všechno, anebo je to jako třeba knihovna, kterou člověk občas doma má a je tam prostě jedna knížka vedle druhý, ale přečetl za život jenom tak jako polovinu z nich. Ale jinak teda tohle oceňuju. Takže v našem případě pro dnešní den
1: vědci
0: pravdu nemají, není to 73,5%, je to za mě 99,9% Čechů má rádo deskové hry. No tak skvělý.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
9: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
10: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
9: Když vysavače,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Happyplant.cz.
14: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
15: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
16: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
15: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
16: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
15: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 90 866.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A

Naše zem zničená úplně není, ale je hodně rozpálená. Je 14:30, 7 minut k tomu. Kdybyste za hodinku třeba byli doma už z práce a šli jste ještě s pejskem na procházku, tak jenom pozor, ne přes ten asfalt rozpálený, ale co nejrychleji někam na trávu. Klidně toho pejska můžete v klidu i přenést. Je to pro ně peklo na ty pacičky, tak jenom pozor na to. No a tím, že je 14:37, no tak za chviličku tady máme i naši odpolední show.

0: a vy z práce, my jsme v ní, tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
1: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
2: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
0: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit, hele.
3: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech.

Itálie, sem k nám do Česka, Gigi D'Agostino. Je 14 hodin 42 minut, za chviličku vás čeká tady naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, pro dnešek je to vlastně všechno. Zítra ve 12 hodin opět srdcovky. Zítra po 13. hodině si opět budete moct vyhrát znovu sérii fantastickou detektivních knih, celkem 12 knih v hodnotě 5000 korun a teoreticky ve 2 hodiny bude ruleta. Ovšem uvidíme, jestli bude, protože zítra, tak to bude beze mě, zítra tady s vámi bude Kuba, já budu na speciální akci v Říčanech u Prahy, která se jmenuje Pocta legendám. Je to speciální akce od fotbalové asociace na počest legend mistrů Evropy ze 670., které osobně dorazí na akci, budu tam mít autogramiádu a k tomu ještě dorazí i vícemistři Evropy ze 690., kteří navíc zítra odpoledne budou hrát exibiční zápas. A já už tady mám soupisku, na kterou se začínám připravovat a to jsou jména, že normálně mám slzu u oka, jo? Tak kdo dorazí? Tak samozřejmě nebude chybět Karel Poborský, Vláďa Šmicr, Patrik Berger, Radoslav Látal, Karel Rada, Jirka Němec, Jirka Novotný, Tomáš Skuhravý, Martin Vaňák, Pavel Hapal, Pavel Nedvěd, Horst Siegel, Pavel Kuka, trenér Honza Suchopárek, jeho asistent bude Petr Kouba, brankář, na kterýho my jako kluci jsme si hrávali, kdo šel do brány, tak prostě byl vždycky Petr Kouba, prostě to. A tohle jsou jména, která se zítra objeví osobně v Kopačkách a ještě navíc. A já nevím, jestli to můžu říct, ale asi možná, jo, já to řeknu, v exkluzivních replikách těch dresů, ve kterých tenkrát hráli a buď dosáhli úplně nejvýš, anebo skončili ve finále. Bude to jako neuvěřitelná akce, pokud se na ní nemůžete dostavit, tak můžete kouknout třeba i na můj Instagram, Jirka Pelnář, budu tam dávat nějaký videa i do storíček, možná tam natočíme i nějaký rozhovory a myslím si, že to bude jako super. Takže Pocty legendám zítra odpoledne Říčany u Prahy. Podrobnosti najdete samozřejmě i na webu třeba fotbalové asociace České republiky. Já jsem Jirka Pelnář, loučím se s vámi, přeju pohodový zbytek dnešního dne, zvládněte to v práci, neuvažte se, neupečte se, neusmažte se, obzvláště jestli pracujete ještě v restauraci, tam v kuchyni musíte mít extrémní peklo a zítra si zase užijte den s rádiem. No a stejně taky dnešní odpoledne.

0: Tak se smějte.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
3: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
5: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
11: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitradia. Hokej je lepší s Hitradiem.
15: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Orlicko-Ústecku v České Třebové v Litomyšlovské ulici u křižovatky se Sadovou. Tady zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut, tak tady pozor na omezení provozu. Dále na příjezdu do Lančkrouna od Ústí nad Orlicí, tak tady došlo k dopravní nehodě motorky, i tady je provoz částečně omezen. A ještě tady máme trasu z Jičína na Trutnov za odbočkou na Úlibice, tak tady se srazila dvě osobní auta. I tady projedete pouze jedním jízdním pruhem. Takže opatrně, pevné nervy za volantem. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Já už mám hlad!
5: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
6: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
7: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Happy Sport!
10: Půjčovna a Service Call.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
15: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Hradecká Flošna je zavřená, zatím teda. Možná krutíte hlavou proč, když je venku léto, ale má to důvod. Na koupališti se dokončují nové toalety, pohybuje se tam ještě stavební technika, pokračují hlučné a prašné práce. Co máme ale informace, tak Flošna se otevře už tuhle sobotu. Na Pardubické chemické škole po tragédii znovu pokračují maturitní zkoušky. Studentům i učitelům pomáhají psychologové a odborníci doporučili co nejrychlejší návrat k běžnému režimu. Nezletilý mladík, obviněný z vraždy bývalé přítelkyně, skončil ve vazbě. Hrozí mu 10 let. Teplotní houpačka před námi. Evropu zasáhla vlna veder s teplotami až kolem 30 stupňů, kterou ale ve čtvrtek schladí arktický vzduch. V naší zemi můžou maxima během jediného dne klesnout ze 30 na 20 stupňů. Možná takové příjemné schlazení, které ale dlouho nevydrží, od pátku zase bude nad 25.
13: Hokejový servis Hit Rádia.
15: Čeští hokejisté po porážce s Nory přišli o možnost zajistit si druhé místo ve skupině. O jejich postavení teď rozhodne i dnešní zápas Dánska s Norskem. Pokud Norové vyhrají za 3 body, Češi budou muset na čtvrtfinále mistrovství světa do Curychu. No ale hezky po pořádku, od 20:20 hrajeme proti Kanadě.
16: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
15: Teploty ve východních Čechách kolem 25 ve stínu a ani v noci nebude zima, čekáme 10 až 16 stupňů běžně. No vidět budou hvězdy a i zítra přes den bude jasná obloha, až odpoledne místy oblačno a teploty zase 26 až 30 stupňů Celsia.
13: Hit Radio Černá Hora.
1: Právě jsem si setřel čurky potu ze svého čela, protože to je neuvěřitelný počasí. Je nádherně, krásné odpoledne.
17: Vtipný je taky to, jak se nic nemění. 2 týdny naspátek jsme si stěžovali, to je hrozný počasí, a teď si stěžujeme, to je hrozný počasí.
1: Tak doufám, že si užíváte úterní odpoledne s Hit Radiem Černá Hora a tady bude muzika. Jsou tady Mandraže, Šrouby a Matice.
17: S vámi

0: Dynamická muzika na Hitrádiu Černá Hora, úterní odpoledne, tohle byl Rose a Bruno Mars. Odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný. Jaroměř slaví 900 let od písemné zmínky, takže všem do Jaroměře posíláme gratulaci, to už je úctyhodný věk. Jak já pravidelně jezdím z Vrchlabí do Hradce, tak to střídám někdy v Hořice, někdy Jaroměř. Teď jsem tam projížděl, vyskočilo to na mě, koukal jsem, tak to je 900 let, to je paráda. Během celého roku probíhají různé oslavy a mě teda vždycky fascinovala ta pevnost Josefov. Ve své době největší komplex v Evropě. A jestli pak víš, pane kolego, kolik tam tenkrát bylo kilometrů podzemních chodeb? To budeš koukat.
1: Hele, ty budeš taky koukat, já jsem to nedávno někde slyšel, snad kolem 50 kilometrů, ne? Úplně šílený číslo.
0: 45 kilometrů podzemních chodeb.
1: No, jsem toleranci.
0: Jsi dobrý, či? Jsi dobrý, jsi chodící encyklopedie.
1: Díky moc. No ale když si říkám 50 kilometrů nebo 45, to je strašně moc. To je představa toho v uvozovkách podzemního pěškometra. Je fakt velká. Hele, 50 kiláků to je třeba jako z Hradce do Trutnova, nebo řekl bych tak cca z Pardubic do Litomyšle, takže kdo jezdíte podobné trasy, umíte si představit, jak strašně namáhavý něco takového muselo být vybudovat.
0: A teď si představ, co tam muselo probíhat tenkrát, ký mejdany. Party.
1: No a pozor, hlavně za covidu, že jo, člověče. Okres, neokres, mohl si na návštěvu.
0: Je to pravda. Takže ještě jednou do Jaroměře posíláme gratulaci 900 let. Jinak, když se podíváte na Jaroměř 900900.cz, tak tady uvidíte kompletní program, co kdy se bude slavit. No a nejenom do Jaroměře putuje další skvělá muzika.
1: Daša, právě teď. Hezký odpoledne.

0: Burák, Armin van Buuren, Night Radio Černá Hora. Krásné úterní odpoledne. Už tento víkend aviatická pouť na letiště v Hradci Králové. Ondro, kdyby si měl možnost kamkoliv letět, kam by to bylo?
1: Na Zanzibar.
0: Tam je krásně.
1: Tam je krásně. Mně se líbí hrozně taková ta průzračná modrá voda, víš?
0: Tak co i jiný místa, samozřejmě, takže tě láká moře.
1: Jo. Já jsem klasický Čecháček, co si stěžuje na to, jaký je teplo a pak je ještě větším letí. Víš, abych prostě to měl jakoby takhle v kostce. Ale pojďme podobnou otázku, respektive úplně stejnou otázku, položit našim posluchačům. Ano. Kam byste letěli, kdybyste měli neomezené finanční možnosti? Pojďte nám to napsat na náš WhatsApp 601 292 464 a my za chviličku někomu z vás zavoláme a nadělíme 4 lupeny na aviatickou Hradci Králové.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
5: Tablao Flamenco v Bělohradské Sýpce. Tanec, kytara, vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská Sýpka CZ.
6: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
5: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
7: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: více na aquapalace.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
4: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
5: Tak hurá na Vysočinu.
4: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
5: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
4: Skály a vyhlídky, co berou dech.
5: Rybníky, jezera i koupaliště.
4: Aktivní zábava i adrenalin.
5: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
4: Vysočina má co nabídnout.
5: Stačí si jen vybrat.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: lupeny na aviatickou pouť.
1: Prosím.
2: Tady cestovní kancelář Splněných přání, Petr Ticháček, Ondra Novotný, Hit Radio Černá Hora, dobrý den.
3: Taky Daniel Reynolds ještě.
1: Dobrý den.
2: Je tam Hela?
1: Ano, to jsem já.
2: Heli, my jsme se ptali posluchačů Hit Radia Černá Hora, kam by chtěli letět, kdyby měli neomezený rozpočet. Co pak jste napsala vy? My to tady vidíme, pojďte nám to říct.
1: No, já jsem napsala, že bych letěla klidně někam na nějaký ostrov, asi nemám vyhraněný místo, se svojí rodinou, se svýma vnoučatama. Ale hlavně jsem tam nepřipsala bez mobilních telefonů a bez tady těch vymožeností, kde bychom si fakt mohli užít jeden druhého.
3: A je to tak jako, že potřebujete nějaký životní restart, nebo vás to jenom láká takhle úplně odletět mimo civilizaci?
1: Ani nepotřebuju restart, ale mý vnoučata bezmezně miluju a vím, že bych si to s nima užila úplně fakt jako naplno.
2: Takhle mimochodem, Heli, je to naprosto luxusní nápad a ještě nejlépe, kdyby to byl opuštěný ostrov.
1: Přesně.
2: Jo, takhle, opuštěný ostrov, nějaký privátní hotýlek, aby člověk neměl starosti s jídlem. A řekla jste krásnou věc, bez mobilních telefonů. Sice byste si musela vzít nějaký starý fotoaparát, abyste měla nějaký vzpomínky, či dneska jsme zblblí, že si telefonů.
1: To by bylo právě to na tomto wow, že jo?
3: Na pevnou linku se těžko fotí, to je pravda.
2: Tak je to nádherný tip, snad se vám to někdy vyplní.
1: Uvidíme. S vnoučátkama jedu v létě, takže já si to užiju i tak asi.
3: Na ten ostrov, jo?
1: Na ostrov nejdem, jenom na wellness do Polska, ale i tak to bude super, si myslím, že to bude úplně krása.
2: Podle mě, když se naložíte do výřivky, zavřete oči, tak jako byste byli někde na Maledivách.
1: Tam je u hotelu, takže úplně skvělý to bude.
2: To je krásné.
3: No ale tenhle ten víkend vás čeká jiný program, pojedete do Hradce Králové na letiště na aviatickou pouť, vyhráváte od Hit Radia Černá Hora právě teď,
1: čtveřici
3: vstupenek.
1: Moc vám děkuju.
2: 4 vstupenky, Heli, a vy jste říkala, že máte rodinu, vnoučata, děti, je vás tam hodně, kdo teda všechno půjde?
1: Já vám to řeknu asi teď tak trošku složitě, nám se narodili včera štěňátka, 8 štěňátek. A manžel jede pryč, takže já si myslím, že ty lístečky věnuju asi možná od manžela dceři nebo svý dceři, určitě je věnuju a budou využitý, nebojte.
2: To je radosti, 8x radost.
1: 8x český fousek, nádhera.
2: My taky jsme tady takový fousci. No nic, Heli, gratulujeme, užijte si aviatickou pouť, nebo ty vaše kamarádi, rodina. Pozdravujte fousky.
1: Vyřídím, děkuju.
3: Ať roste.

0: Nelly Furtado na Hitrádiu Černá Hora, úterní odpolední show za 5 minut 3:15. Dneska večer nás čeká asi pravděpodobně klíčové hokejové utkání Česko-Kanada po včerejším nevalné prohře s Norskem, co jsme nikdo nečekal, možná čekali, nečekali, nevím. Každopádně to nedopadlo hezky a tady Ondra přišel s tezí, že pokud dneska neporazíme Kanadu, tak jsme úplně v háji. Já jsem to nepochopil,
1: jako
0: Ondro.
1: Skoro, no. Hele, je to tak, že vlastně Norové získali 2 body dneska. To znamená, v naší skupině je to tak zamotaný, že my teoreticky dneska večer můžeme v uvozovkách slavit hezký postup z druhého místa, když porazíme Kanadu za 3 body.
0: Ano.
1: Což je vesmír v tuhle tu chvíli, pojďme si přiznat. A když prohrajeme, budeme se stěhovat do Curychu a budeme hrát pravděpodobně proti domácímu Švýcarsku nebo proti Finsku. Takže jakoby buď budeš dneska slavit trošku, že tu skupinu nakonec jako zakončil dobře, anebo budeš jakoby si rychle balit trenýrky a tričko a poletíš do Curychu. No je to zamotaný, ale pojďme si říct, že vlastně...
0: Curych je krásný město.
1: Ano, a je tam hezká...
0: Tím bych to uzavřel.
1: Je tam dobrá zmrzlina.
0: A je tam pěkný park.
1: No a chci říct, ale my prostě neumíme porážet slabý soupeře, ale umíme na ty těžký, jo? Což prostě pro ty Kanadě doufejme dneska potvrdíme.
0: Já mám hlasivky jenom jedny.
1: Já se dneska nebudu koukat.
0: Já tak. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně bylo by to krásný a bylo by to samozřejmě úžasný, kdybychom konečně taky porazili Kanadu. Ale všechno je ve hvězdách. Takže ale počkej, do čtvrtfinále jdeme.
1: Jo, to jo. Ale můžeme taky až ze 4. místa, že jo?
0: Ale jdeme.
1: No, jdeme.
0: No tak, vidíš.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, uši to v Liberci.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
9: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem

0: o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.piráti44.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Ed Sheeran na závěr 15. hodiny. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně na výjezdu z České Třebové na Třebechovice, na Třebovice, pardon, tady šetří policie dopravní nehodu s kratším držením, počítejte v obou směrech. A dálnice D11 mezi 52. a 76. kilometrem ve směru na Jaroměř, tady probíhají práce údržby, i tady si dejte bacha. No a vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100, díky.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. happyplant.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Nelekněte se, v Hradci Králové na večer bude kolem auparku rušno. Sanitky, hasiči, záchranka, policie, nic se ale neděje, bude jen o cvičení IZS. Zaměřené bude na eliminaci ozbrojeného útočníka. V Jaroměři bude nová základna záchranářů. Královéhradecký kraj už hledá firmu. Moderní stanice bude v areálu nemocnice poblíž dálnice D11 a vyjde až na 85 milionů korun. Hotovo by mělo být zhruba za rok a čtvrt od zahájení stavby. No a jdeme na Černé hoře taky do zahraničí. Létáte do Egypta, tak země chystá digitální víza po příletu, která zrychlí odbavení a taky zkrátí fronty na letištích. Turisté dostanou QR kód místo papírového víza, údaje vyplní online, v kiosku anebo v aplikaci. Novinka bude začínat v srpnu v Káhiře a postupně se rozšíří i na další letiště. A teď fotbal. Lionel Messi zatím neví, jestli kvůli zranění levého stehna stihne start přípravy na mistrovství světa. Důvodem zranění bylo přetížení a svalová únava. 38letý Messi kvůli potížím se stehnem nedohrál nedělní utkání Major League Soccer s Philadelphia, které Inter vyhrál 6-4.
0: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
10: Léto vydrží. Ve čtvrtek se teda na chvíli ochladí, ale jinak běžně. Teploty nad 25 stupňů, na jižní Moravě i 32 stupňů ve stínu. U nás ve východních Čechách o trošku míň, 26 až 30, v noci 10 až 16 stupňů a jasná obloha. Taky zítra, jasno až polojasno, odpoledne místy slunce překryjí mraky.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: Odpolední show na Hit Radio Černá Hora, 3 minuty po 16. hodině, no před námi další skvělá muzika, Jelen Morandy a tady Avril Lavigne.

0: podobně, ale on to umí zahrát i velice na dojemnou intimní notu. A právě na tu vás zveme tehle ten pátek do Benátek na Deezeru do klubu Loděnice.
1: Ty jsi to řekl úplně přesně, prostě Štěpán je takový šílenec, nicméně když zpívá, tak je to něco úplně jiného. A on tady sám o tom mluví, jo, tady o těch intimnějších koncertech. Když zpívám, jsem to já, na nic a nikoho si nehraju. To mě uklidňuje a osvobozuje. Jsem sám sebou oproti jiným mým formám prezentace na pódiích, kdy se mnohdy v roli herce za někoho nebo něco schovávám. Takže přesně, tento pátek emotivní, takový komornější, intimnější žánr od Štěpána Kozuba. Nebude tam samozřejmě sám se svým dvorním kytaristou Houtem. A ještě jednou klub Loděnice, od kolika večer, a je to hezký Krhut a Kozub u Táboráku, takže možná budou i špekáčky.
0: Mohly by být. My jsme tady vlastně diskutovali nad tím, co to znamená, a sami se to nedozvíme, pakliže tam nevyrazíme. Tenhle ten pátek do Benátek na Deezeru.
1: Takže pokud vyrážíte, užijte si to Štěpána Kozuba v té klidnější poloze, a vlastně v poloze takového andílka, můžu říct.
0: Na podobným koncertu jsem byl a stojí to za to. Je to prostě vtipný, ale zároveň v uvozovkách, když to řeknu, dojemný.

0: 50 tisíc lidí minulý rok poslouchalo znovu vzkříšené Linkin Park v Hradci Králové na festiáku Rock for People. A letos vlastně už za 14 dní tam vystoupí další mega rocková kapela od L. A to? Limp Bizkit. My když jsme natáčeli teď vlastně pozvánku na aviatickou pouť, podívejte se u nás na Instagramu, na sociálních sítích, stojí to za to, prolítává i Tom Cruise, tak tam přišli ty kluci tam z té věže a říkali, hele, vlastně za pár týdnů tady budou že Limp Bizkit a oni chtějí potom po koncertě přímo odletět, přímo od cateringu nastoupit do letadla a odletět a my teď vlastně řešíme, jestli se vůbec to letadlo, kterým chtějí letět, seženeme a jestli se sem vejde.
1: Je to obrovský plus vlastně pro pořadatele Rock for People anebo obecně těch akcí na letišti, že tomu interpretovi nabídnou, hele, my tady máme jako 12 metrů od stage letiště a vy můžete klidně přiletět. Tak jako taky bych letěl asi, no.
0: Taky bych letěl. A ty jsi vyprávil tu příhodu s...
1: Jo, 4 roky nazpátek, den vlastně potom, co na Rokáči byli Green Day, tak s náma letěl, když jsem letěl do Kanady z Prahy do Londýna, letěl kytarista Green Day a všichni na ně, hele, hele, hele. A já jako úplně nejsem na ty tváře. Říkám, kdo to je?
0: Kdyby tam byl Mára ztracený, to je něco jiného.
1: To by asi úplně jako by lidi, kteří letěli do Londýna neukazovali no. Takhle.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Dekathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové.
8: Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.
7: Více na cyklomaraton.com.
9: Tablao Flamenco v Bělohradské Sýpce. Tanec, kytara, vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská Sýpka, CZ.
10: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
9: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění. Cirque of Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirque La Putica Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v trutnovském UFU a ve dvou šapitov jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Hradci a my jsme si včera taky užili legraci. Vyrazili jsme do lesů v Hradci na brusle a bylo to prýmový hodinkový okruh 10 kilometrů, co víc si přát takhle po práci.
1: Věřím tomu, že i vy po práci si užíváte tady tu pohodičku, ať už na kole nebo na bruslích. A já jsem si tady do umělé inteligence zadal nejlepší a nejkvalitnější cyklostezky. Vlastně stezky pro inliny. A mám tady několik tipů. Pokud stále hledáte, kde se pořádně protáhnout a pročistit hlavu po práci, tak poslouchejte. Hele, lesní okruh tady v Hradci Králové. Tady je to prostě skvělý. Mně se vždycky líbí, tady je definice toho povrchu a profilu. Dokonale hladký, široký asfalt. Je to tak.
0: Ano.
1: Labská stezka, Hradec Králové, Kuks, i tady to je fajn. A potom teda, hele, Orlické cyklo a inline království, to je na Pardubickém kraji. Je tady unikátních více než 40 kilometrů dlouhá síť propojených cyklostezek mezi městy Choceň, Ústí nad Orlicí, Letohrad a Česká Třebová. A teď poslouchej. Povrch a profil, špičkový hladký asfalt.
0: To je ten z plastu, jak se dělá, z té gumy, ne?
1: Ze 3Dčka.
0: No tak, co radíme z Černé Hory, zmeňte chviličku ten online za inline a vyražte ven.
1: Je to tak, užijte si to, no a k tomu dosloucháte Hit Radio Černá Hora. Za chvilku třeba, kamarád, dáme si, a to mé srdce zaplesá, Činasky vrchlaví a tady už Lady Gaga, Dead Dance.

0: Činasky a vrchlaví, píseň původně napsaná pro Lenku Filipovou. Jak tam zpívá Jela jsem s Marcelou, tak původně to mělo být pro Lenku a pak si řekl Michal, tak já to střihnu sám, člověče. Jaký to je hit?
1: Ano, co na to říct víc?
0: Ano.
1: No, jestli jsou nějaký problémy na východočeských silnicích, klidně i na těch vrchlabských, můžete se ozvat na nejlepší dopravní servis na východě Čech tady u nás, na Hit Rádiu Černá Hora. Voláte furt stejně na 801 1100.
0: Takže hlavně opatrně, takhle, možná máte teď rozhodovací paralýzu, jestli zapnout nebo nezapnout klimačku, my teď ve studiu tady s tím bojujeme, když ji zapneme, je nám zima, když ji nezapneme, tak se tady potíme, plně jako rosíme.
1: Tady jak v Hurgádě normálně, to je šílený.
0: Takže jestli máte v kokpitu, tak jak v Hurgádě.
1: Doufám, že nepřijde faraon ještě navíc.

0: Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
4: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
7: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
6: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
7: Družstevní byty Chlumec.cz.
6: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
10: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
11: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
10: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
11: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
10: Kadeřnický salon Perfect. Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 3098 66.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Jako Santos na Hitrádiu Černá Hora za 2:17. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak opatrně na výjezdu z České Třebové na Třebovice, tady policie šetří dopravní nehodu s kratším zdržením, spočítejte v obou směrech, pozor na to. A ještě na dálnici D11 ve směru na Jaroměř, tady v levém pruhu probíhá práce údržby. Dejte si pozor, šťastnou cestu, pevné nervy, no a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Olfin Car Driving Day, testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Happy Sport!
3: Půjčovna a Service Call.
5: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
6: Navštivte a

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
3: Jsou tady zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Bývalý poslanec Dominik Feri opustil hradby věznice v Teplicích. Okresní soud ho tam dnes odpoledne podmíněně propustil. Za znásilnění si odpykal 2/3 tříletého trestu. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Češi letos na dovolené nezanevřeli ani přes napětí na Blízkém východě. Zájem o letní zájezdy zůstává vysoký. Při výběru destinací jsou ale obezřetnější. Více řeší bezpečnost, ceny i kvalitu služeb. Trend letošního léta jsou převážně kratší týdenní pobyty, za které si lidé rádi připlatí za větší pohodlí a komfort. Vyplývá to z ankety mezi cestovními kancelářemi. A na severu Belgie se dnes ráno srazil rychle jedoucí vlak se školním minibusem na železničním přejezdu. Při nehodě zahynuli 4 lidé, včetně 2 dětí ve věku 12 a 15 let. Dalších 5 dětí utrpělo těžká zranění. Příčina nehody zatím není jasná. Okolnosti tragédie vyšetřují místní úřady.
4: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
5: No tak vy to sami cítíte, bude nádherně i zítra, jasno, polojasno, sem tam nějaký mráček, to výjimečně teploty, až 28 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
6: Fuj, takový čísla vysoký neříkej. Já nestáším teplo, takže jakoby ode mě nedostaneš nic lepšího.
5: Tak muzika.

0: Hora.
1: Zlepši si náladu.
2: Na pláži v písku leželo srdce.

0: DG proběhl velký třesk, škatula ta Hýbejte se, je tady polovina nového složení a hlavně je tady nový singl Odlétáš, teď v odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. A už za pár hodin to propukne, určitě klíčové utkání českého národního týmu na hokejových hrách nebo na hokejovém šampionátu Česko-Kanada.
1: Dneska se ukáže 20-20 proti Kanadě, kde když vyhrajeme, tak ve čtvrtfinále narazíme na slabšího soupeře. Když prohrajeme, stěhujeme se a půjdeme na Švýcarsko nebo na Finsko, strašně těžký. A my jsme se rozhodli, že tak spojíme s naším vysíláním a chceme vás slyšet, co byste poslali klukům do kabiny, jaký vzkaz?
0: Takhle, přiznejme si, že v tuhle chvíli všichni chlapci poslouchají Hit Radio Černá Hora a právě je to velká motivace, inspirace, chtějí se pořádně nakopnout a poslouchají i vás, posluchače. Takže nahrajte nám nějaký třaskavý vzkaz, nějaký povzbuzující vzkaz, třaskavý pokřik nebo energetickou spruhu na náš WhatsApp
1: 601-292-464. Chceme říct, že stále věříme a fandíme. I když, jako jak se to vezme, no, po včerejšku jsme prostě naštvaný.
0: Prostě fandíme, dáme to a bez vás to nepůjde. Takže nahrávejte vzkazy, něco nám napište, něco nám nahrajte a za chvilku si to pustíme. A tady už jemný Alex Varen, Ordo.

0: Posloucháte odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. A už za pár hodin 20:20, víceméně klíčový, ale hlavně adrenalinový, třaskavý zápas našeho národního týmu Česko-Kanada.
1: No, my tady to děláme jako velkou show k tomu, ale aby to nebylo po 5 minutách 0-3 třeba, jo, doufejme teda, že ne. Každopádně fandíme, přejeme si, abychom to dneska zvládli. Klidně, hele, ať klidně prohrajeme, ale ať to je prostě diametrálně odlišný výkon oproti včerejšku. Klidně,
0: ano.
1: Klidně.
0: Ne, to je, mně se líbí, jak vždycky jako seš lojální a je pravda, že i když prohrajeme, když to bude důstojný. Ale my jsme po vás chtěli, abyste nám na WhatsApp nahrávali vzkazy a nějaké povzbuzující vzkazy pro náš nároďák. A máme tady jeden. Tak ho tam dám?
1: Tak dej.
0: Marcelka.
2: Hoši, tak ať to dneska vyhrajeme, jo? Budu sedět v hospodě a fandit, tak do toho, jedeme.
1: Marcelka vypadá jako, že už v té hospodě sedí od rána.
0: Už trénuje. Už má správnou hladinku, takže 20:20 pořádně fandíme a třeba se stane zázrak a
1: jo,
0: konečně
1: jo.
0: Ten list před dupem.
1: Přejeme si to.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Xencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Xencor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Xencor.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Uf Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFu a ve 2 šapitó v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
16: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce.
10: Jakej je lepší s Hitrádiem?
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
10: Hitrádio.
18: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: David Guetta na Hitrádiu Černá Hora, užíváte si úterní odpolední show a možná teď míříte do fitka. Ale pozor, pokud do toho fitka jdete s partnerkou nebo s partnerem, může to mít svá úskalí.
1: Jaký?
0: No, v Americe takhle jedna dáma pojala podezření, že jí přítel zanáší s jinou holkou z gymu. A nenapadlo jí nic jiného, nic lepšího, než po té domnělý sokyni, pozor, hodit 11-kilovej kotouč.
1: Ty kráso, to by byla borůvka, pane, na noze. Takhle, i kdybys neřekl, že to je Amerika, hnedka bych věděl, že to je Amerika.
0: Tak to se může stát i tady. Mě teda spíš zaujala ta technika, protože jedna věc je nevěra, ale druhá věc je, že vemeš 11-kilovej kotouč a hodíš to někomu na nohu. Hele, to chce už pořádnej dřep a čistý švih v bocích, jo. Podle mě, pokud to viděl trenér, tak musel říct, hele, jako takhle, máme o jednu klientku míň, ale ten hod byl dobrý.
1: Ty kráso, jako dobrá technika hodu, pojďme to vypilovat a pojedem s tím na olympiádu.
0: Tak. Takže klidně dneska večer trénujte a my si dáme nějakou muziku. To se hodí. Chci zas v tobě spát. Nebo chci zas na tebe
1: čínku dát.

0: Tohle byla Shakira na Hit Rádiu Černá Hora a Loka a dneska se bude hodně lokat, protože za 3 hodiny hrajeme s Kanadou a doufám, že vám nezaskočí, až to uvidíte. Možná budeme lokat na štěstí anebo na žal.
1: No to uvidíme, každopádně už jsme to dneska jednou zmiňovali. My vlastně paradoxně na ty těžký soupeře umíme. Ukázali jsme to třeba i na olympiádě, že? Proti slabším soupeřům se nám úplně nedaří. No tak uvidíme dneska, no. Potřebujeme 3 body, abychom zůstali v našem dějišti a nemuseli se stěhovat.
0: No to stěhování, to je jako kdybys prostě byl někde na ostrově a po 2 dnech se stěhoval na druhý konec ostrova. Ty už znáš v tom areálu ty bary, víš kam na pivo, na piña coládu, na all inclusive a najednou se stěhuješ úplně do jiného místa. Já bych to tam jako klukům nepřál.
1: To bych byl úplně rozhozený, to bych ani nevěděl, která brusle patří na pravou nohu a která na levou.
0: No uvidíme, jak to dopadne, třeba tu Kanadu dneska přemůžeme a do té doby si dáme tu nejlepší muziku, protože tady bude Hit Radio Classic.
1: A do 18. třeba ještě Tom Volker anebo Ray Dalton. Buďte s námi, jsme Hit Radio Černá Hora.

0: zprávy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
11: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
12: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
11: a poctivé pivo z místních pivovarů.
12: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
11: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
0: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Opatrně na výjezdu z České Třebové na Třebovice. Tady asi už hodinu a půl šetří policie dopravní nehodu s kratším zdržením, počítejte v obou směrech. A potom ještě na trase z Jičína na Novou Paku v Úlibicích. Tady probíhá údržba zeleně. I tady případně můžete chvilku čekat. Jinak šťastnou cestu, příjemný podvečer a vaše dopravní info volejte na 800 1.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Ahoj lásko, dneska máme rande, nezapomněl jsi?
3: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura, dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
2: To bude slast.
4: Přesně tak jsem to plánoval.
1: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
5: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: Rádia.cz Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dominik Feri je na svobodě. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Bývalý poslanec se také musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu. Americký lékař izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce kvůli kontaktu s ebolou je dál bez příznaků. Daří se mu dobře. V metropoli dnes se teploty překročily 30 stupňů Celsia. Speciální biobox, ve kterém pacient nepřetržitě pobývá, není možné klimatizovat. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném pouze při sobotní pouti. Potom bude uschována. Potvrdil to dnes pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.
11: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována. Budeme sledovat její další kondici, to znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
10: Hudební festival Colors of Ostrava letos poprvé návštěvníkům nabídne psychoterapeutickou pomoc. Pořadatelé také posílí servis pro neslyšící pomocí umělé inteligence a v programu představí řadu umělců s tělesným postižením. Festival se v dolní oblasti Vítkovec uskuteční od 15. do 18. července.
0: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
10: Ranní teploty 16 až 11 stupňů v údolích, ojedněle až 8. Bude většinou jasno, polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezská, pak na jihu Čech místy, jinde jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty pro středu 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 33, naopak na severu Čech 24 stupňů. Vítr čerstvý od severozápadu.
0: 18. hodina odbyla, znamená to jediné, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, tak přeju hezké úterý.

jsou Králové 80. Kocavan, DISCO, neboli Disco. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Odstartovali jsme úderem 18. hodiny a až do 21. vám budeme servírovat to nejlepší z minulosti. Třeba Pink Get Up Out of Stardit, tak to je záležitost, kterou mezi vás posíláme právě teď s přáním toho nejlepšího úterý.

0: Lví král je píseň Can You Feel the Love Tonight. Postaral se o ní Elton John. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Když jsme u těch lvů, tak jako lvy se dnes na ledové ploše budou opět rvát naši reprezentanti. Tentokrát vyzvou jedničku v naší skupině, a to celek Kanady. To utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. Tak budeme po tom včerejším debaklu proti Norsku našim reprezentantům moc držet palce. Hrajeme ty největší hity minulosti, až do 21 hodin pro vás máme nabídku toho nejzajímavějšího z našeho hudebního archivu. Za chvilku to bude třeba Mike Oldfield, Cara Dillon pomáhala s písní Man in the Rain a taky John Lennon se přihlásí o slovo. Takže rozhodně bude co poslouchat, užívejte úterý.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor. Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
12: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
11: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
12: Družstevní byty Chlumec.cz.
11: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava S hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
6: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
8: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

zpíval Honza Kalousek. Hvězdy se mění, to byla písnička, na kterou jsme vzpomínali. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Honzu Kalouska určitě dobře znáte nejen ze své solové dráhy, ale taky díky skupině ZOO, kde začínal svou kariéru. ZOO, to je ta kapela, která má na starosti třeba písničku Čas sluhů, taky Chodím ulicí, další velký hit, na kterém se podílal samotný Honza Kalousek. No a mimochodem,

0: Rock on by, další velká hudební vzpomínka, jak dinej, tak to jsme hráli na Hitradio, posloucháte hudební speciál Hitradio Classic, který bude pokračovat taky touhle věcí. Lamač dívčích srdcí Eros Ramazzotti, Sebastiano na canzone. Velká klasika, která dostojí jménu našeho hudebního speciálu, už je v playlistu připravená, tak si ji za chvilku zahrajeme v plném znění.
1: Hitradio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitradia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitradiu.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Je pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazajitky.cz.

0: Buď.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

a pohodu si hrajeme na Hitrádiu. Sixpence, None the Richer, There She Goes. Tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali a která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic.

0: Coach.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a servis call.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám servírujeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal. Hezký večer.

Alesso Soul Sister, The Way to Your Heart. Pokud jste dneska měli nějaké starosti, tak s tímhle hitem jste je museli hodit za hlavu, protože ten je tak skvěle energický a pozitivní, že vám tu náladu prostě musel vyladit. Little 17 budeme hrát dál, taky Gary Halliwell, Colin. I s tím můžete počítat v příštích minutách na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: hudební návrat do roku 2001. Tehdy Gary Halliwell vydala desku Scream If You Wanna Go Faster a na ní písničku Call It.
1: Je to tak dávno, co si
0: dávno, zpívá Jarek Ledecký, je to dávno, kdy vydal i svou píseň Právě teď, kterou máme nachystanou do dalších minut tady na Hit Rádiu. Prostor u nás dostane taky domácí muzika. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Vybíráme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Až do 21 hodin vám hrajeme 80, 90 a největší hity milénia. Pet Shop Boys, taky Sugar Babes budou následovat.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: www.skuter.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tanec od 90. patřil zejména boybandům, na začátku milénia se k ním hodně přidali i girl bandy. Tohle je jeden z nich, dívčí skupina Sugar Babes. Overload je píseň, kterou jsme si poslechli. Sugar Babes opravdu královali zhruba tak od roku 1998, kdy se tahle parta dala dohromady v Londýně. Byla to trojice, která postupně ale všechny členky vyměnila a pak dál docházelo k různým změnám sestavy. No v podstatě to byla možná nejvíce obměňovaná kapela v historii popu. No a tehdy se vedly poměrně i velké diskuze mezi fanoušky, odpůrci, kritiky, mediální sférou o tom, jestli by se vlastně ještě měli jmenovat Sugar Babes, protože v jednu chvíli nebyla v kapele ani jedna z originálních členek. Nicméně historie tomu chtěla tak, že v roce 2019 zaznamenali comeback v té původní sestavě a dokonce získali zpátky práva na to, aby si mohli říkat Sugar Babes. Tak to byla tady jedna velká hudební vzpomínka, další bude následovat. My se z Británie, respektive z Anglie, přesuneme do Irska, vedle za skupinou U2. Ta má na triku třeba singlovku The Fly.

0: Krásná balada, o kterou se postaral Nick Berry. Every Loser Wins. To byla věc, kterou jsme hráli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. Ještě jednu romantiárnu tady pro vás do konce hodiny máme připravenou. Uslyšíte švédskou skupinu Europe. Ta nemá na triku pouze Final Countdown, ale třeba taky Kerry. Hodně velká chvilka nostalgie. Taky Lucka Bílá nebo Seš, to všechno vám budeme hrát v těch příštích minutách. Hezké úterý s datem 26. května.
1: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Vmartu. Ty jak jsi v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z Vmartu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
3: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swag Live Day.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürli.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicha.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor. Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Sportovecka.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
3: Kam kokto nie je? Jo, kosov.

0: trošku jsme zvolnili. Tohle je Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A teď je taky hitovka Lonely Symphony. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
0: Pokračuje další hodina hudebního speciálu Hit Radio Classic, dál vám budeme hrát ty největší hity minulosti a začínáme skupinou Blur.

ty vejšky tam prostě má, stejně jako v té známé písni All I Want For Christmas Is You, tak tady je taky takové dlouhé you. Saving All My Love For You zpívala Whitney Houston. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, Tom Jones a Mouse T, ti rozhodně patří k správné oldies a retro party. Sex Bomb je píseň, kterou máme připravenou v playlistu, ale přidáme nejprve Outcast, Miss Jackson. Tak to je věc, která už teď letí mezi vás s přáním.

0: Slibovaná klasika stanečních parketů. Na žádné správné retro a oldies party tohle nesmí chybět. Legendární Tom Jones, Sex Bomb. Jsme hráli právě teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Už za chvilku vyletíme se skupinou Buty. Máme od nich připravenou písničku Vrána. To bude další velká chvilka nostalgie a pro lepší náladu vám budeme hrát taky Sonic Life anebo Depešáci připravení Master and Servant. I na to se můžete pomalu, ale jistě těšit.
1: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalír zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkanit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.

tohle je zpěvačka Sonic a její parádní záležitost, písnička Alive. Taky tohle jsme vám naservírovali do úterního hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zdravíme vás přesně v 8:30 večer. Mimochodem máme dobré zprávy z ledové plochy. Národní tým hraje v posledním duelu v základní skupině světového šampionátu proti Kanadě. No a teď během písničky od Sonic vstřelil náš národák gól. To znamená, že aktuální stav je 1-0 v náš prospěch. Tak to je mnohem hezčí hokej a hezčí podívaná než ten včerejší výkon s Norskem. Tak to budeme brát tak, že se včera Češi jenom šetřili na ten dnešní duel, protože teď pálí jednu ránu za ránou. Tak moc držíme palce, aby to padalo do té sítě, co nejčastěji do té správné sítě. Protože pokud bychom nad Kanadou vyhráli, tak to pro nás třeba znamená i to, že bychom měli lepší umístění v tabulce, tedy slabšího soupeře z protiskupiny a dost možná by se Češi ani nemuseli stěhovat ze stadionu, na kterém právě teď hrají, tedy v rámci toho čtvrtfinále, semifinále a finále, to už je pak samozřejmě jiná pohádka. Jusu Endur a taky Nena Sherry, 7 Seconds. Tak to je záležitost, kterou vám teď posíláme. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tak užívejte tenhle poslech.

All I Need Is A Miracle, to nám zpívali Mike and the Mechanics, my jsme je připomněli právě teď, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Do konce hodiny stihneme ještě spoustu hitů, mezi nimi třeba Roger Sanchez, taky Tina Turner, ale připomene se i švédská skupina Roxette. Taky na tuhle romantickou strunu si zadrnkáme, tohle je singlovka Listen to Your Heart. Možná jeden z těch největších hitů v jejich kariéře, tak i ten jsme pro vás připravili. Do příštích minut.

prohrál první třetinu proti Kanadě, je ve vedení 1-0, právě teď je přestávka, tak budeme držet palce i v těch dalších dvou třetinách. Co se ovšem ke konci blíží, tak to je aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zítra vaše středa, no a ve čtvrtek jsme zpátky i s tím nejlepším z 80. 90. a hity milénia pochopitelně nesmí chybět. Na Hit Radio bude pokračovat Chad Kroeger, frontman skupiny Nickelback, který na solové dráze představil singlovku Hero, taky Lady Gaga, Lost Frequencies, Clue, prostě bude co poslouchat. Tak užívejte úterní večer.

0: Techniny.cz. Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.